Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hrali takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není.

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

0: tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
0: Tak chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
2: U chaty v údolí, vandrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Staře, co moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat, kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsem, ať dobře.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To bylo

0: No, tak co...
1: Něco veselého.
0: Cože?
1: Něco veselého.
0: V létě provádím vlastně úplně podobné věci jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
1: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
0: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
1: Zážitek z dětských prázdnin letních?
0: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
1: Proč ne? To no. Létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
0: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
1: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
0: No, přetrpím to, no.
1: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
0: Ano,
1: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
0: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
1: Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasné, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal, páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a no hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to májovka. Zažil jste něco podobného na divadle, zažíváte stále?
0: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli

0: vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, kandrdas. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal, počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan, no já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal, ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal, co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
1: No zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Takové škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový
3: hodně
7: vystoupení.
3: Textu. No.
7: Hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam děkujeme s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudovaný.
3: Ta čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnul. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě nešokovalo.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mala hrať a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák. No,
12: každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. Ja. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tu.
10: To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučia.
10: No, tam sa zmienili.
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad pokmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: Nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem
1: já
2: v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně do běžiště. Má 3 paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl jsem několikrát.
1: A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli. No.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepil nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: den. A já vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se,
3: děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si.
8: Vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slučko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co, co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střebu a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Jánský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak jasný. Třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si áčko.
1: Dobře, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si áčko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě.
5: David ze Světlé hory.
1: David, Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance, na telefonu 731 800 900, ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro áčko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, měli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z
7: té hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jedu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
3: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto to zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
3: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka Idei.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Bedřichov se zatím nedohodl s investorem na směně pozemků. Na 5 místech v Novém Boru jsou nové stojany na jízdní kola. Česko a Slovensko dojednávají zásahy záchranářů za hranicemi. Dnes bude slunečno, beze srážek a s teplotami až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Vedení Bedřichova v Jizerských horách se zatím nedomluvilo se společností Niseko na směně pozemků. Lyžařská sezóna v tamnímském areálu je proto v ohrožení. V plánu vedení obce je získat pozemky na sjezdovkách do svého majetku. Investoři bisky areál provozovali. Niseko za své pozemky požadovalo směnu za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si proto nechala vyhotovit znalecký posudek, který měl obě nemovitosti nacenit. Podle něj by ale obec ztratila, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 milionů korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen, které jsou v podstatě obvyklé v obci.
2: Druhou variantou je pozemek pod vodojemem prodat ve veřejné soutěži a sjezdovky od Niseka koupit. Jednání podle starosty Holuba stále pokračují. Lvice Elza, zabavená z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, se z liberecké zoo přesune do nizozemského centra pro kočkovité šelmy Felida. Oznámilo to Ministerstvo životního prostředí. Návštěvníci mohli Elzu ve venkovním výběhu zoologické zahrady v Liberci vidět od poloviny července, kdy jí skončila měsíční karanténa. Radnice v Novém Boru rozšiřuje zázemí pro cyklisty. Na 5 důležitých místech ve městě je 10 nových cyklostojanů. Podnět k jejich umístění podali sami obyvatelé města. Bezpečně si odložit kolo lidé mohou na náměstí Míru, u knihovny nebo u městského kina.
4: Jak připomněl mluvčí radnice Jiří Lebiš, Nový Bor nabízí také nabíječku pro majitele elektrokol. Doplnit energii je možné u informačního centra. Do všech stran z města míří cyklostezky, ta poslední směrem na Českou Lípu se právě staví. Druhá etapa od areálu koupaliště na Chotovický kopec bude dokončená na podzim letošního roku. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválena v dubnu. Obě strany od té doby podle mluvčí slovenského ministerstva zahraničí vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce, jako například postupy při poskytování záchranné zdravotnické služby, přepravě pacientů a určování cílového zdravotnického zařízení i pravidla výměny dokumentů a úhradu nákladů.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia. Vár bude slabý jihovýchodní nebo jen promědlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 5 hodině v kalendáři středa. Nacházíme se tedy přesně v polovině pracovního týdne, datum 29. července, a ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme nejen dobré ráno, ale také příjemný poslech našeho vysílání. Co nás čeká a nemine, bude to cesta do Turnova. Tamní vodohospodářské sdružení totiž rekonstruuje historické prameniště Šlejferna. To zásobuje vodu většinu Turnova a další okolní obce. Jenže lidé si stěžují, že kvůli rekonstrukci prameniště mají momentálně tvrdou vodu. Dostávají ji totiž z jiného zdroje. A my se společně problematice budeme věnovat už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu vás tedy i 4 minuty po 5 hodině do nového dne. Zdraví Martin Kolín.

0: Petr Spálený a s ním tedy, myslím si, ikonická píseň Plakalo baby, 11 minut po 5. hodině, hlavně tedy, aby děti v tomto čase neplakaly. Přeci jen není nic lepšího, než když se člověk může v brzkých ranních hodinách, ideálně třeba po probuzení, ještě na okamžik vrátit do postele. Přejeme tedy příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme 29. července v kalendáři a můžeme se tedy ostatně přesunout za lidmi v části Turnova, kteří se brzy dočkají vody, na jakou byli zvyklí. Vodohospodáři totiž dokončují rozsáhlou opravu historického prameniště zvané Šlejferna. Odtud má dolní centrum Turnova nejkvalitnější vodu v regionu. Někteří lidé si po dobu stávky stěžují na tvrdou vodu, která je samozřejmě také kvalitní, ale je jiná. Šlejferna ale bude brzy v provozu.
1: Tady jsme v centrální místnosti, kde budou armatury, průtočný celý objekt od štol, který jsou 40 metrů hluboký, až po tohleto místo, kde vlastně dochází k poslednímu a jedinému čištění chlorování a potom voda samozřejmě prochází až do sítě vodovodní v Turnově.
2: Do štoly jsem vlezla s ředitelem svazku VHS Turnov Milanem Hejdukem. Už je to tu téměř hotové, kolem nás jsou už opravené klembovité chodby a pracuje se zejména venku.
3: Veškeré nové potrubí ze štoly až po začátek opraveného potrubí, které už máme do Turnova. Nová elektroinstalace, všechny odpadní potrubí, šachty, které jsou na revize, kontrola a samozřejmě venkovní prostředí. My tady chceme udělat posezení pro ty průchozí, tamhle vytváříme pítko.
2: Historické podzemní prameniště se stavilo před 103 lety a bylo nutné ho opravit tak, aby se na něj dlouho sáhnout nemuselo.
1: Ta voda natýká nejenom tam, kde jsme čekali, ale i jinde, a protože cílem je tady podchytit co nejvíc vody, aby to bylo zhruba 5 vteřinových litrů, což je hodně na ten zdroj, tak jsme museli upravovat řešení a tu vodu víc zachytávat.
2: Tato voda zásobuje zejména dolní část centra Turnova. Po dobu rekonstrukce lidé dostávají vodu odjinud.
1: V zásadě všichni Turnováci čekají, až tu vodu zase napojíme v centru města na jejich vodovodní síť, protože jsou zvyklí na nějakou měkost a kvalitu.
2: To mi potvrdil i starosta města Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: A proto asi lidé zaznamenali, že ta voda tvrdší a třeba ve varných konicích se jim usazuje vodní kámen. Nicméně voda je to byť tedy více mineralizovaná, kvalitní. A můžeme se těšit, že poté, co Šlejferna bude spuštěna, tak zase tato část města se vrátí k té vodě předešlé.
2: Šlejferna by měla být v provozu zhruba do měsíce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během středy v Libereckém kraji očekáváme jasnou nebo polojasnou oblohu. Od rána do brzkého odpoledne může být přechodně i více vysoké průsvitné oblačnosti a nejvyšší denní teploty dnes mezi 28 a 31 stupni. Je to tak, začíná se nám oteplovat na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Biozátěž pro dnešek na dvojce, pro většinu kraje na středním stupni zátěže, Česko-Lipsko ale hlásí trojku, nejvyšší stupeň zátěže. I s tím tedy lepší počítat.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: skupině Nightwork nás také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká cesta k odpoledním hodinám. Právě i po dnešní 13. hodině totiž nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v deseti boji z roku 2004, Roman Šebrle. Dozvíte se například i to, jestli tušil, že jeho další profesní kroky povedou do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Já jenom doplním, že si celý rozhovor s Romanem Šebrlem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Na co se můžou těšit návštěvníci událostí Křehká krása v Jablonci nad Nisou, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosu bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají vězni několikrát do roka. Zhruba 50 vystavovatelů se příští týden představí na 15. ročníku přehlídky skla a bižuterie Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Hostit ji bude tamní Eurocentrum. Přehlídka potrvá od čtvrtka 6. do neděle 9. srpna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal ve Spojených státech s vedením zbrojovky Lockheed Martin. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale také jejich společné nebo licenční výroby. Moderní pěti bojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v litevském Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin 32 minut a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Přejeme dobré ráno, a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, ostatně to středeční, to nám také pokračuje. A už za okamžik se budeme mít možnost vydat také do Doxan na Litoměřicku. Tam totiž mají velmi netradiční zahrádku. Vědci tam totiž vysázeli pouze předem pečlivě vybrané druhy rostlin, podle kterých můžou pozorovat klimatický vývoj. Tak jak se vybírají rostliny, které jsou schopné nakonec ukázat klimatický vývoj. To se dozvíte za okamžik v další reportáži.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padá.

Kartonnal burek, a taki porcelán. Szpodrej ma cibulka ma, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Pokročili jsme v dobrém ráno také s filmovou písní. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě od Václava Neckáře v 5 hodin a 41 minut. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech na Litoměřicku mají už čtvrtstoletí velmi netypickou zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou vysazené vybrané druhy rostlin. Vědci na nich pozorují, jak se mění jejich vývojové fáze. A podle toho dokážou také sledovat i změny klimatu.
1: Dub zimní, topol osika, tamhle můžeme vidět rybíz alpský, vrbu ušatou, jeřáb obecný, břízu, lísky, lípu, třešení ptačí, další smrky, ty jsou severský, norský a raný. Potom tam máme borovici, modřín a zlatice ještě.
2: Vyjmenovává a ukazuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu na stromy a keře z mezinárodní fenologické zahrádky.
1: Nejlíp se daří asi topol osice, protože pro ty smrky je tady málo srážek. My máme nějaký úhrn asi 450 až 480 mm za rok, což pro ty smrky je málo.
2: A na některé druhy je v Doksanech zase příliš teplo.
1: Třeba ten rybíz alpský tady v těch našich podmínkách každý rok nádherně vykvete, jo, ale nikdy to nemá plody, protože tady je na ní obrovský teplo.
2: Odborníci tu pozorují například první rašení, olisťování, začátek kvetení nebo žloutnutí listů. Přibližuje fenoložka Lenka Hájková.
3: Tak my na těch stromech sledujeme nástup vybraných fenofází. Je to vlastně mezinárodní fenologická zahrádka a ta má svoji specifickou metodiku. V podstatě to, co my sledujeme my tady, tak sledují stejným způsobem v rámci celé Evropy.
2: Tahle speciální zahrádka byla založena v roce 2000 podle zadání vědců z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ti data shromažďovali a vyhodnocovali až do loňského roku. Teď napříč Evropou zpracovávají data na univerzitě v Ingolštatu.
1: Za těch 25 let, tak znamená, že se dá už první takový ucelenější přehled udělat za těch 25 let. Co je jasný, tak ta délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lístek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
2: Shrnuje dosavadní výsledky měření Daniel Bareš a rostliny reagují i na současné suché a horké počasí.
3: Rostliny v podstatě trošku zpomalují ten svůj cyklus, respektive oni většinou pak trpí nedostatkem vody, takže musí šetřit tou vodou. I je pravda, že teda pak dozrávání těch plodů dojde o něco dříve nebo víceméně pak třeba listy, že jo, začnou předčasně žloutnout.
2: Popisuje Lenka Hájková z Doksan, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud jste se dychtivě neměli možnost dočkat právě skvělého počasí, v tomto případě velmi letního, myslím si, budeme moci udělat radost. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů, 24 až 27 stupňů na horách. Čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu. Pravda, od rána do brzkého odpoledne by mohlo být přechodně i více průsvitné oblačnosti. Hlášený máme slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr a biozátěž ve většině krajů na dvojce. Českolipsko pro dnešek hlásí trojku.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: sebe. V 5 hodin a 51 minut už otevíráme náš rozhlasový archiv, díky kterému dneska uslyšíte hlas Jaroslava Vojty. Ale nenechte se mýlit, ve skutečnosti půjde o rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. Na spolupráci s hercem, který měl výrazný hlasový projev, kdy si vzpomínal v našem zábavném pořadu.
1: Naše první setkání vypadalo tak, že jsem dělal nějakou malinkou, drobnou inscenaci, asi 20-minutovou pohádečku, a tam byla role chasníka. A on ji dělal, ve scénáři bylo napsáno chasník. Už jsou tady, v závorce. Zařechtá kůň, to byla technická poznámka, a další text. Mámo, připrav mi ty buchty. No tak jsme to zkoušeli, že... Všechno proběhlo normálně až do té doby, než se začalo to ostré natáčení. A v tu ránu já slyším z reproduktoru. Mámo, připrav mi ty buchty. Venku zařechtá kůň. Už jsou tady. Kam stop. Velice nesměle jsem otevřel ty dveře do režie. Říkám, mistře, promiňte, prosím, ale to venku zařechtá kůň, to je režijní poznámka. Tam mě nechte pauzu a jděte až na mé znamení, jak jsme se domluvili.
2: Ježiši Kristi, no máte pravdu, já jsem takový trulant, víte? No to nevadí, tak pojedeme znovu ryžáčku, ano?
1: No tak jsme jeli znovu. On čekal, mistr, už na moje znamení, čili...
2: Připrav mi, mámo, ty buchty. Venku, ne, ryžáčku ještě jednou.
1: Říkám, dobře, pojedeme ještě jednou.
2: Připrav mi, mámo, ty buchty. Už jsou tady.
1: Ty se mě podíval, jakože to řekl hezky. Nic. Jenomže. Mezi tím v té pauze, ruchaři, kteří tam dodávají ty ruchy reálné, tak tam pan Karel Tieftrunk pustil zařechtání toho koně do té pauzy. To ale mistr Vojta neslyšel, že? Jel na znamení dál. No a pak, když se to natočí, přijdou herci do režie, teď se to s nimi poslouchá. Jaroušek byl v režii a já jsem v životě neslyšel tak šťastný hlas, jak on zavolal:
2: Ježiši Kristi, teď on tam ten kůň opravdu řechtá, kde jste ho vzali?
1: A potom celý zbytek frekvence musel pan Tieftrunk pouštět Jarouškovi Vojtovi všechny kobily, které jsme tam vůbec měli. A nádherná poenta celého toho příběhu spočívala v tom, že se se mnou mistr Vojta přišel rozloučit a říkal mě památnou větu, kterou také nikdy nezapomenu.
2: Ryžáčku, s vámi se mi tak hezky spolupracovalo, víte? Kdybyste zase někdy potřeboval, tak klidně zavolejte. Oni ti vaši kolegové, to jsou tací trulanti. Oni říkají, že jsem v tom rádiu málo využitelný, protože mám takový příliš charakteristický hlas. Jenomže oni zapomínají, že já ten hlas také dovedu měnit.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Podle premiéra bude Česko příští rok rozpočtově odpovědné. Lidé z Jablonecké ulice Nová Pasířská rozhodli o jednosměrce. Společnosti v Libereckém kraji likvidují ekologickou zátěž. Dnes bude slunečno, bez srážek a s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl podle něj být do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň by podle něj mělo Česko víc investovat. Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Obyvatelé ulice Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé silnici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatele dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Dostali jsme 224 hlasů, z nichž po kontrole úředníci uznali 214 jako platných. Hlasování se tak zúčastnilo téměř 82% oslovených domácností.
2: Starou ekologickou zátěž likvidují některé firmy v Libereckém kraji. Jde o místa znečištěná v minulosti průmyslovou výrobou. Téměř 3000 tun toxických látek likviduje například papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Toxický kal prosakuje do podzemních vod, proto je součástí likvidace také vybudování kontaminační stanice. Práce by měly trvat 2 roky. Environmentální zátěž likvidují také ve Frýdštejně na Jablonecku.
4: Ve Frýdštejně čeká sanace bývalý pískovcový lom v lokalitě Podhorčí. Místo bylo za minulého režimu zavezené odpadem a podle nezávislého starosty Miroslava Mencla jeho tam asi 700 krychlových metrů. Práce by tam měly začít v druhé polovině srpna. Ministerstvo životního prostředí připravuje sanace na dalších zhruba 10 místech. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sociálních sítích poslance za motoristy Filipa Turka. I rozhlasu to řekl vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Dodal, že vyšetřovatelé případ odložili kvůli uplynutí promlčecí doby. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Policie nebude stíhat ani Deník N, který loni na poslancovi výroky upozornil.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia. Vár bude slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už tady 4 minuty po 6. hodině středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Dnes tedy s datem 29. července pokračuje. Pokud jste se mezičasem tedy probudili, popřejeme nejen dobré ráno, ale také vydařenou polovinu pracovního týdne. My se budeme mít možnost vydat například na hrady, na zámky nebo ku příkladu do muzeí. Určitě jste někdy viděli pěkné, kolikrát i historické exempláře a třeba vás ani nenapadlo, že by se nemuselo jednat o originál, což tedy já jsem ještě donedávna měl také. Na druhé straně kopie vzácných mincí a medailí nejsou jenom dílem padělatelů. A podle vědců se hodí vyrábět i právě takové kopie, které se od originálu výrazně liší. Z jakého důvodu to je, to se dozvíte ostatně za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. A i v tomto čase a následující hodinou vás od mikrofonu provází Martin Kolín.

0: S Karlem Zichem jsme vkročili do další části Her Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. My jsme mluvili o vzácných mincích a medailích, které jsou vystavené v muzeích, protože někdy jsou to ve skutečnosti kopie. Na první pohled to skoro nikdo neřekl. Kdybyste se ale mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci do dneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké, gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady na ty neumělý,
2: to je, takové matný, zašedlé, matné, to je věc. Jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký, ale sklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Takové šrafované na okrajích a uprostřed
3: vlastně
2: takový ornament.
3: Linkový rostlinný motiv.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
2: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut můžeme připomenout přeci jen dnešní výhled na středu. Čeká nás totiž letní den, teď už tedy pořádný. 28 až 31 stupňů, to je tedy aktuální předpověď meteorologů. Na horách nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu, od rána do brzkého odpoledne může být přechodně i více vysoké průsvitné oblačnosti a k tomu hlášený slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale na dvojce, na středním stupni zátěže. Česko-Lipsko pro dnešek na trojce, tedy stupeň zátěže nejvyšší. I s tím tedy bude lepší počítat. 6 hodin, 19 minut, středa 29. července a už za okamžik nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká připomenutí právě dnešního data společně s kolegou Petrem Jungmanem.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana o rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadlo nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

0: S jakými omezeními musí počítat řidiči na rychlostní silnici číslo 35? Na to se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidem v některých rizikových povoláních musí od letošního roku firmy přispívat na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců si o to ale nepožádali. Podle odborníků je zavedení nového příspěvku pro firmy administrativně náročné. Skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu a střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Investice vyšla na víc než 13 milionů korun. Motoristy čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Uganda je oficiálně bez eboly, oznámila to tamní ministerstvo zdravotnictví. Nákaza se do země dostala ze sousední Konžské demokratické republiky. Tam ale případy dál přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnilo už 3200 lidí. Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. Travnatý turnaj v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles odstartuje 19. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po půl sedmé, za námi další zprávy Miroslava Holubce a my tak můžeme nastínit i také program a plán na následujících 30 minut ranního vysílání. Před 7 hodinou nás čeká také trochu demografie. Společně s dětmi budeme počítat počty obyvatel. Už teď se tedy na toto těším, občas tedy představy dětí v tomto směru umí být také, myslím si, velmi zábavné, tak na to se můžeme společně těšit v závěru následující hodiny. K tomu tedy, co nás čeká už za okamžik, nejen další písně a to hned po zprávách, ale také připomenutí dalších aktualit Libereckého kraje.

0: 6 hodin 39 minut, k tomu přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Můžeme připomenout i dnešní datum, a to 29. července. A v případě, že vymýšlíte program na nadcházející víkend, můžeme vás předstihem v tomto směru trochu nasměrovat. Osadní výbor Albrechtic u Frýdlantu a město Frýdlant totiž připravili na páteční večer promítání pod širým nebem. A na programu bude film Vlny, tedy nejen o dění v Československém rozhlase v době před a také během okupace spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Obecní pozemek v Albrechticích, kde se bude promítat, se otevře už v 19 hodin. Promítání začne po setmění. Občerstvení pořídíte na místě, ale určitě si sebou vezměte něco na sezení, ať už židli, dekum nebo třeba polštář, ať se vám sleduje o něco lépe. Můžeme se vydat také na web Bílého potoka, právě v části obce Bílý potok pod Smrkem. Očekáváme zítra odstávku elektřiny. Ta je naplánovaná od 8 do 15 hodiny a případně seznam domů, kterých se týká, najdete právě v odkaze na bílopotockém webu. Tak i s tím tedy lepší počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto se nám opět vrací v plné parádě, minimálně tady dnes si budeme moci užívat. Letní teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách mezi 24 až 27 stupni. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, od rána by také případně mohlo být přechodně i více oblačnosti. Slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr a biozátěž na dvojce. Na Českolipsku dnes nejvyšší stupeň zatížení, biometeorologická předpověď tady na trojce.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6:50. Máme otázku také na vás, na naše posluchače. Víte, kolik žije v Česku lidí? Můžeme jen doplnit, podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí letošního roku 10 milionů a 896 tisíc obyvatel. První pokusy určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku, ale to první jednotné sčítání lidu na celém našem území nařídila až císařovna Marie Terezie. Začalo v únoru roku 1754 a v soupisu obyvatel Habsburské monarchie se tehdy jistě objevily i prababičky dětí, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
1: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90, 100.
1: Znáte naši planetu?
2: Jo, země koule.
1: A co na té země kouli je?
2: Lidi.
1: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já bydlím domečku a naše nádhernej.
1: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo
2: jo.
1: Ne?
2: Jo.
3: Ne.
2: Ne.
3: Nemají.
1: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jednu boubu a je trošku zboulanej.
3: Je malej.
1: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
1: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
1: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
2: Jo. Učitelé, co se asi pedla.
1: Cože?
2: Já jsem se pedla.
1: Tak to skončíme, ne?
2: Ne.
1: Tak, v čem žijí lidé v Africe?
3: Takový stany.
1: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
3: Domů.
1: A jak bude vypadat?
3: Oranžovej.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám vznik požárů. Lidé v Jablonci nad Nisou se budou moci ochladit díky mlžítkům. Dnes bude slunečno, bez srážek a s teplotami až 31 stupeň. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu Výbor pro sociální politiku i Ústavní právní výbor. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. V Česku může nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň.
2: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale vzhledem k tomu, že většina území národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
0: Informace o případných požárech můžou turisté volat přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moci v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na 3 frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moci ochladit nejméně do konce letních prázdnin, doplňuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jedno je prostor před radnicí, takže na Mírovém náměstí, potom ulice Komenského a na autobusovém nádraží. Je to opravdu připraveno a pokud by byly horké dny ještě po tom měsíci srpnu, tak budou samozřejmě instalována taky.
0: Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času. Sport. Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke 4. místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil. Počasí. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: ...29. července v kalendáři a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás během středečního dobrého rána zdraví Martin Kolín. Myslím si, fanoušci nejen tady v Liberci, ale v podstatě i v libereckém kraji mají v polovině tedy teďka letních prázdnin už splněno, přece jen odstartovala opět fotbalová liga. Na druhé straně někteří určitě vyhlíží i start hokejové extraligy. My se tedy za týmem Bílých tygrů vydáme ve vysílání už za okamžik a můžeme doplnit, že po operaci zápěstí už kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek naplno zapojil do přípravy. Společně s ním natáčel kolega Pavel Petr a jak tedy nadcházející sezónu právě kapitán Bílých tygrů vidí, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži Dobrého rána.

Kdyby náhodou někomu přeci jen déšť chyběl, je potřeba to udržet v rovnováze, tak jsme si ho nabídli v písni Jiřího Korna, a to 12 minut po 7. hodině v dobrém ránu.

0: Českého rozhlasu Liberec 29. července v kalendáři a my jsme už před okamžikem avizovali aktuální téma, kterým je sport. A po skončení extraligové sezóny jen doplníme, musel kapitán hokejistů Liberce Radim Šimek na operaci ruky. Problémy mu v závěru playoff způsobil nastřelený kotouč. Na začátku května ještě do startu suché přípravy nastoupil se sádrou. Nechtěl zůstat bez pohybu. Teď už naskočil na led a těšil se na trénink s mužstvem.
1: To vždycky je příjemný se vrátit po té letní, zvlášť když má člověk individuální a vidět znova kamarády, spoluhráče. A věřím, že jsme se těšili všichni, to volno bylo si myslím dostačující, že jsme všichni odechli a teďka můžeme naplno začít makat na novou sezónu.
2: Popsal Radim Šimek pocity na startu finální části přípravy. Tu letní měl připravenou na míru. Museli přizpůsobit zdravotnímu stavu a možnostem. Při začátku na ledě ještě operovanou ruku cítil. Musí si postupně zvykat na zátěž.
1: Ty první dva ledy, tak jsem trošku i cítil, bylo to pro mě takový nějaký, nechci říct úplně jako zatížení první, ale prostě s hokejkou v jedné ruce pracovat, tak večer jsem to měl trošku bolavý tu ruku, ale každý den je to lepší a lepší a nějak extrémně to neomezuje, takže jsem za to rád, že ta operace proběhla dobře a je to dobře srostlo a že můžu být na ledě 100%.
2: Jako kapitán je spokojený s tím, že nedošlo k velkým změnám v kádru. Těší ho především návrat útočníka Jakuba Rychlovského ze zámořské AHL.
1: Tak samozřejmě někdo odešel, ale zase přišel Rychlás, prostě nejlepší střelec, teďka nevím přesně jaký sezóny, ale tu kvalitu do toho zakončití má. Myslím si, že takovýhle hráč nám i scházel v tom týmu a hrozně dobře se povedlo ho udělat sem zpátky do Liberce a to jádro zůstalo a když ještě tu naši hru a celkově ten výkon pozvedneme o další level, tak věřím, že ta sezona může být úspěšná.
2: Před startem extraligy čeká ještě Bílé tygry Liga mistrů. Zkušený 33-letý obránce se na konfrontaci s předními evropskými celky těší. Přeci jen už je to nějaký čas, co si soutěž naposledy zahrál.
1: Je to příjemný si zahrát s nějakýma jinýma týmama. Je to určitě lepší, než jezdit, já nevím, 6krát nebo hrát 6krát i s extraligou, prostě s Boleslaví třeba, s Litvínovem a s Kladnem. Takže určitě zpestření a bude to dobrá prověrka pro nás do té extraligy.
2: Věří Radim Šimek. Mimochodem, na zmíněnou mladou Boleslav Bílí tygři narazí už při startu série přípravných zápasů, a to 6. srpna doma, o 5 dní později pak na ledě Bruslařů. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Můžeme doplnit ve zkratce, že půjde o počasí letní. 28 až 31 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 24 až 27 stupni Celsia. Očekáváme jasnou nebo polojasnou oblohu, pravda, od rána do brzkého odpoledne může být přechodně i více oblačnosti. Slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr k tomu. Tak taková bude středa 29. července v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak probíhá sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji, to se rozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí, dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji za poslední týden díky příznivému počasí výrazně pokročila, je už zhruba za třetinou. Výnosy jsou nad celostátním průměrem, žně v kraji postupují letos rychleji než loni. Zhruba 50 vystavovatelů se příští týden představí na 15. ročníku přehlídky skla a bižuterie Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Hostit jí bude tamní Eurocentrum. Přehlídka potrvá od čtvrtka 6. do neděle 9. srpna. Přesně před 45 lety se v katedrále svatého Pavla v Londýně vzali Diana Spencerová a současný britský král Karel III. Televizní přenos tehdy po celém světě sledovalo asi 750 milionů lidí. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v litevském Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi další zprávy Miroslava Holubce, a to během středečního dobrého rána, 7:30. V kalendáři 29. července, a důvod, proč zmiňuji právě teď toto datum, je, myslím si, relativně prosté. S pohledem do kalendária i to není náhoda, že zmiňuji. K televizní neděli totiž už desítky let kalendárium jednoduše patří a s ním také Saskia Burešová, která právě dnes slaví kulaté 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si společně připomeneme před 8 hodinou. Do té doby stihneme nejen spoustu písní našeho raního vysílání, ale už za okamžik také další aktuality Libereckého kraje.

0: s Michalem Tučným a možnost připomenout si další písničku, která nám nezestádla. Boty z kůže toulavých psů. Ostatně ta nám dozněla 8 minut po půl osmé, což je také ideální čas na to, abychom měli možnost připomenout další události Libereckého kraje. Ku příkladu obyvatelé Desné na Jablonecku by měli počítat s odstávkou elektřiny. Ta je plánovaná na pátek 31. a to konkrétně v čase od 8.30 do 15.30. Týkat se bude Desné 3, konkrétně ulic Mlýnská a Soužská. Podrobnější informace najdete na stránkách Desné nebo napřímo ČES distribuce. Ostatně z webu město.desná.cz jsme informaci čerpali také my. A vydat se můžeme i na web města Harrachov. To totiž upozorňuje obyvatele, že v pátek 31. od 8. do 16. hodiny bude úplně uzavřená část místní komunikace Klondike. Můžeme jen připomenout, že je to z důvodu prodloužení ramene stávajícího staveniště Jeřábu. Objízdná trasa není plánovaná, mapku případně s vyznačenou uzavírkou najdete právě na webových stránkách Harrachova. Taky s tím tedy z pohledu řidičů rozhodně lepší počítat. Pokud se na silnicích právě v tomto čase nacházíte nebo dnes budete, tak popřejeme i s předstihem šťastnou cestu a ideálně, ať už míříte kamkoliv cestu bez jakýchkoliv komplikací.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slibovali jsme přehled počasí a skutečně v tomto čase můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, my jsme včera spolu mluvili o tom, že se nám bude oteplovat, tak jak to tedy dnes v libereckém kraji vypadá?
2: Tak teď po ránu máme slunečno, teploty se pohybují mezi 12 a 16 stupni nejčastěji, ale jsou i teplejší stanice, na horách je to potom okolo 11 stupňů, fouká slabší proměnlivý vítr.
1: V minulém týdnu jsme také s kolegy řešili návrat čtyřicítek, nebo respektive těch vysokých teplot, tak s nimi naštěstí dnes tedy nemusíme úplně počítat. A na druhé straně, jak to bude v těch nadcházejících dnech?
2: Tak na přímo ty čtyřicítky ty teploty se nejspíš nedostanou, ale i tak budou teploty tropické, již dneska mezi 28 a 31 stupni. No v těch dalších dnech se bude oteplovat, nejtepleji bude pravděpodobně ve čtvrtek a v pátek, tam čekáme teploty mezi 32 a 36 stupni, pak přece jenom na víkend ty teploty o něco poklesnou.
1: Tak myslím si, milovníci léta, letních teplot, ti si pravděpodobně přijdou na své. Já z toho mám takovou decentní obavu, na druhé straně i to budeme muset zvládnout. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy také naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že některé věci se v čase zkrátka nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT 2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Poslanci navrhli rekordní počet zákonů. Členové volebních komisí dostanou vyšší odměnu. V Turnově budou strážníci zájemcům opět značit kola proti krádeži. Dnes bude slunečno, bez srážek a s teplotami až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Každý pátý zákon současné koalice navrhli místo vlády poslanci, zatímco podle propočtů Českého rozhlasu podali poslanci minulé vlády za celé 4 roky 38 návrhů zákonů, u současné vlády to je za půl roku už 26. Při poslaneckém návrhu ale zákony neprocházejí připomínkovým řízením, tedy dohledem odborníků, profesních komor i dalších úřadů a ministerstev. Předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za motoristy ale odmítá, že by je vláda obcházela. Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun.
4: Za pozici předsedy nebo zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou také členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Jak uvedla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v případě, že bude druhé kolo voleb, dostane předseda komise 5800 korun. Odměny ministerstvo vnitra plošně navyšuje průměrně jednou za 8 až 10 let. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidé v Turnově si budou moci odstrážit.
4: České Lípy, Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidé v Turnově si budou moci od strážníků nechat označit svá kola proti krádeži, informovala

0: O tom město na svém webu. Strážníci lepí na části kola speciální čip, díky kterému je možné bicykl identifikovat. Označení bývá ve městě zájem. I teď se musí majitelé svých kol ohlásit předem. Značení bude před městskou policejní služebnou od 25. srpna.
1: Po domluvě je možné označit také elektrokola a elektrokoloběžky. Takzvané forenzní značení funguje na základě mikročipu. Každé kolo dostane svůj identifikační kód. Další výhodou je také zanesení majitele a jeho kola do centrálního mezinárodního registru. Při odcizení mají vlastníci větší šanci, že kolo policie dohledá. Z Trutnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Podle deníku Guardian americký prezident Claytonovým zvolením získává dalšího klíčového spojence v řízení národního zpravodajského aparátu. Sport. Tenista Jakub Menšík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku si v zítřejším osmifinále zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. Počasí. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tak skutečně, slunečné a letní ráno, to nám ve středu 29. července v Libereckém kraji pokračuje. 4 minuty po 8. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolína. O tom, že pobyt ve vězení nemusí být jen život za mřížemi, ví to, myslím si, dost bezpečně z krimi příběhu Miroslava Holubce. Ten tedy většinou komentuje nějaký neúspěšný pokus vězňů utéct z pracoviště mimo svoje stabilní působiště. Za okamžik to ale otočíme v pozitivum, neboť ne všichni vězni mimo vězení mají stejný záměr. Ku příkladu, vězni z vazební věznice v Liberci tento týden pomáhají v obci Višňová na Frýdlansku, a to s přípravou preventivních protipovodňových opatření. Tak jak taková práce vězňů vypadá, tedy těch vězňů, kteří skutečně pracují a nekují pikle, to se za okamžik ve vysílání dozvíte. Dobrý poslech a dobré ráno.

úvodu další hodiny středečního Dobrého rána jsme se vydali na cestu, a to Bílou javou 250. Právě píseň Věry Špinarové nám dozněla 12 minut po 8 hodině. Je to ale také čas, kdy se můžeme vydat na sever Libereckého kraje. Odsouzení z liberecké věznice totiž v těchto dnech pomáhají v obci Višňova, a to s protipovodňovými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědé. Právě ta často obec zaplavuje, naposledy připomeňme před

0: dvěma lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznuta od zbytku světa. Těžká manuální práce je prospěšná nejen pro obec, ale také pro vězně, pro které je výjezd vítanou změnou.
1: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
2: Říkáme jeden z vězňů, který stojí pokotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
1: My jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek. Takže je to zaměření na násilí, tenhle oddíl, takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
2: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
3: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. Vždycky ta euforie, ta prvotní euforie je veliká. Ty chlapy do toho jdou prostě s nasazením, s elánem, pak samozřejmě ty síly docházejí, protože to žádná legrace není. Ale já jsem ještě nezažila extra morálku, aby chlapy neoddělali prostě kus práce. Vždycky to stojí za to, vždycky je to prostě práce, která je vidět. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
2: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
4: Velmi důležitá, protože chlapy tady čistějí nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině, což tady jakoby při nějakých větších deštích jakoby ta obec celkem trpí.
2: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
4: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
2: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnešek bude převážně jasný nebo polojasný a nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách dnes teploty 24 až 27 stupňů Celsia. K tomu tedy slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro většinu kraje na dvojce. Českolipsko a západ kraje, tady tedy očekáváme trojku, nejvyšší stupeň zatížení.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Nejen v 8 hodin a 23 minut popřejeme šťastnou cestu, k tomu se budeme moci na silnice vydat právě v následujících vteřinách. Podíváme se na ty důležité silnice v našem kraji a co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Ve Lvově na Českolipsku na silnici první třídy číslo 13 pokračujeme ve stavbě nového obchvatu. Aktuálně zakládáme mosty, připravujeme podloží pro budoucí vozovku a zajišťujeme skalní svahy. Řidiči musí při průjezdu stavbou počítat se sníženou rychlostí a občas i s krátkým mimořádným omezením dopravy kvůli výjezdu stavební techniky. Nový obchvat, který vyjde na 630 milionů korun, plánujeme zprovoznit na podzim příštího roku.

0: S jakými omezeními je potřeba počítat na silnici s číslem 35 v Libereckém kraji? To se dozvíte od Miroslava Holubce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidem v některých rizikových povoláních musí od letošního roku firmy přispívat na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců si o to ale nepožádali. Podle odborníků je zavedení nového příspěvku pro firmy administrativně náročné. Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosu bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají vězni několikrát do roka. Motoristy čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Bohelkou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal ve Spojených státech s vedením zbrojovky Lockheed Martin. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale také jejich společné nebo licenční výrobě. Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. Travnatý turnaj v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles odstartuje 19. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem
1: stupňu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 u Chrastavy je ve směru na Liberec na vozovce olej. Jeďte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Také po zprávách Miroslava Holubce v 8:32. Přejeme nejen příjemný poslech řidičům, hlavně šťastnou cestu a k tomu tedy vydařenou středu 29. července. Mluvíme o silnicích a na nich ostatně zůstaneme, neboť se za okamžik v krimi příběhu přesuneme do Jablonce a podíváme se na případ řidičky, která měla ten den jednoduše zůstat doma. Tak věřím, že nic podobného dnes nehrozí, na silnicích tedy radši opatrně, pokud už před sebou máte nějakou kolonu nebo čekání, tak přejeme také pevné nervy.

0: Myslím si, v 8 hodin a 39 minut to nejde nazvat jinak než situace více než lidská. Také máte občas takzvaný, a teď tedy s prominutím, den blbec, asi jako každý. Důležité je, aby si to člověk včas uvědomil a v takový den raději, jak říká klasik, nerozjížděl žádné větší akce. Prostě radši zůstat doma. Jistá dáma zřejmě takový nešťastný den měla a přesto vyrazila do ulic. Její chybu nám přiblíží Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Naši pravidelní posluchači si jistě všimli, že náměty našich krimi příběhů se za ta léta, co je pro vás vysíláme, nutně opakují. Liberecký kraj není Los Angeles, takže výběr ze všech možných zločinů, přestupků a událostí je přece jen omezený. Naše příběhy se tedy opakují podle toho, jak se opakují zápisy v policejních svodkách. A stejně tak se opakují i mé komentáře těchto skutků. Tak například velmi často zmiňuji poučku o tom, že když někdo nemá čisté svědomí, neměl by na sebe příliš upozorňovat. To neplatí jen pro oblast zločinu, ale například i pro vaši kancelář nebo třeba v manželství. A po každé takové dobře míněné radě můžu dodat slova klasika. Je to marný, je to marný, je to marný. Tak třeba, když jistá dáma z Jablonce nedávno opustila svůj byt a vydala se na nákup do centra Rýnovka, rozhodně neměla svědomí čisté. Čistota jejího svědomí by se dala dokonce vyjádřit v číslech 1,29. A když ještě dodám i veličinu, tedy promile, a skutečnost, že se dáma vydala na nákup autem, asi už tušíte, kam mířím. Její nešťastný výlet by nejspíš zůstal nepovšimnutý, respektive nepotrestaný, kdyby svůj vůz dokázala zaparkovat bez následků. Těžko říct, jestli se projevily ty vypité promile, nebo šlo vyloženě o smůlu, ale vzhledem k tomu, že si nevšimla toho, že svůj vůz při parkování zastavila o nosič na kola připevněný k autu, za kterým parkovala, asi v tom byl opravdu ten alkohol. Jelikož jinak by buď to od karambolu ujela, nebo drze zaparkovala o kus dál. Ale jelikož si zřejmě ničeho nevšimla, byla o to víc překvapená, když ji po návratu z prodejny čekala na místě nejen majitelka poškozeného auta, ale i policie. Co dodat? Řidičák, náhrada škody a pokuta. Prostě den blbec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás léto, doslova. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Čekáme převážně jasno nebo polojasno, pravda, od rána do brzkého odpoledne může být přechodně více vysoké průsvitné oblačnosti. Hlášený máme slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr. Skutečně se nám otepluje a dnes nás tedy čeká další letní den.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Po písni Dariny Rollinsové je potřeba připomenout aktuální čas 8:51 minut a středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec míří v tomto čase ke svému závěru. Po 9. hodině už se na vás ale těší kolegyně Iveta Kalátová a důležitý čas je 9:45, kdy si budete moci opět užívat zámecké léto, a to společně s Pavlem Kudrnou. Nejenže se dozvíte něco zajímavého, ještě si budete mít možnost zasoutěžit, ani to se pro dnešek nemění. Je tady přesná polovina pracovního týdne, tak v případě, že před sebou máte nějaké povinnosti, hlavně popřejeme vydařený den, ideálně tedy ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Bedřichov se zatím nedohodl s investorem na směně pozemků. Lidé z Jablonecké ulice Nová Pasířská rozhodli o jednosměrce. Policie pátrá po 56-letém muži z Třebíčska. Dnes bude slunečno, beze srážek a s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Vedení Bedřichova v Jizerských horách se zatím nedomluvilo se společností Niseko na směně pozemků. Lyžařská sezóna v tamním ski areálu je proto v ohrožení. V plánu vedení obce je získat pozemky na sjezdovkách do svého majetku. Investoři by ski areál provozovali. Niseko za své pozemky požadovalo směnu za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si proto nechala vyhotovit znalecký posudek, který měl obě nemovitosti nacenit. Podle něj by ale obec ztratila, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 milionů korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen, které jsou v podstatě obvyklé v obci.
0: Druhou variantou je pozemek pod vodojemem prodat ve veřejné soutěži a sjezdovky od Niseka koupit. Jednání podle starosty Holuba stále pokračují. Obyvatelé ulice Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé silnici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatele dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
2: Dostali jsme 224 hlasů, z nichž po kontrole úředníci uznali 214 jako platných. Hlasování se tak zúčastnilo téměř 82% oslovených domácností.
0: Lvice Elza, zabavená z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, se z liberecké zoo přesune do nizozemského centra pro kočkovité šelmy Felida. Dnes oznámilo to Ministerstvo životního prostředí. Návštěvníci mohli Elzu ve venkovním výběhu zoologické zahrady v Liberci vidět od poloviny července, kdy jí skončila měsíční karanténa. Stát lvici Vémolovi zabavil, protože nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Lvice má navíc podle ministerstva kompletně odstraněné drápy na předních tlapách a je tak výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. Třebíčtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisté píší na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kaky, mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí také brýle s výraznými obroučkami světla zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném Radku Lahodovi volejte na linku 158. Počasí. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné a dobře naladěné středeční dopoledne pod Ještědem, tak to vám už teď krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová, tak doufám, že jste do dnešního dne středy 29. července vstoupili pravou nohou a že se vám dobře daří. Čeká nás řada aktuálních zpráv, informací, hezkých písniček a propo, zajímá vás, jaká je letos sklizeň obilí nebo řepky v Libereckém kraji? Už za okamžik o tom budeme mluvit s Jiřím Teplým z Agrární komory. A zavítáme také na Turnovsko, protože v trutnovské lokalitě Vesecko vznikl nelegální hřbitov domácích mazlíčků, který musí být do konce roku zrušený. Majitel lesa zatím vyzval lidi, aby si své pohřbené mazlíčky odstranili sami. Jak to tam teď vypadá, tak to zmapujeme s regionálním stopařem Patrikem Fischerem. A rozhodně byste neměli opomenout čase 9. hodiny 45. minuty, kdy začíná zámecké léto. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Kdysi dávno Bernie Paul a také v české verzi Marie Rotrová zpívala nám o štěstí. 9 hodin, 13 minut, máme středu 29. července, no za chvíli se začnou půlit prázdniny, nějak nám to rychle utíká, navíc už začaly žně a právě o žních si budeme také povídat v příštích minutách. Letošní sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji je zhruba ve třetině, vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Jaké jsou výnosy a kde by mohly žně skončit, o tom teď budeme mluvit s Jiřím Teplým z Agrární komory. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Tak letošní červenec byl poměrně chladný a v některých dnech i deštivý.

0: Projevilo se to nějak negativně na sklizni?
1: No, samozřejmě žně se nám trošku natahují, protože máme v Libereckém kraji ke sklizni 17 800 hektarů obilovin a 5 100 hektarů řepky. Ale zase to není takový velký problém, protože my jsme zvyklí, že tady ty žně jsou přece jenom trošku delší. Jsme zase na druhou stranu rádi za každou tu kapku, protože proti jiným částem republiky přece jenom tady nějaká voda spadla a tím pádem vlastně jsme tak nějak, jak se říká, natažený žně, ale jsme v pohodě. A my máme dnešku sklizeno necelou polovinu a dnešním dnem si myslím, že zase technika opět vyrazí, protože ta předpověď je velmi příznivá, minimálně na 4-5 dní, takže dneškem zase budeme dál pokračovat.
0: No, asi ohledně žní lepší počasí byste si asi nemohli přát až na to tedy, že ty teploty budou asi až možná příliš vysoké, ale vraťme se k tématu, jaké jsou letos výnosy třeba v porovnání s loňskem?
1: No, samozřejmě jsou nižší, ale jsou tam dva aspekty, že jo? Hlavně u těch jarních obilovin v květnu, jestli si lidé pamatují, v květnu bylo velké sucho a v tu dobu jařiny odnožují a tím pádem je toho méně. A druhý aspekt je ten, že bohužel jsou nízké výkupní ceny a zemědělci musí šetřit, kde se dá. A ten problém k Hormuzskému průlivu, kde cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy.
0: Mm-hmm. Tak vy už jste mi na to tak trochu odpověděl, jaké jsou tady aktuálně výkupní ceny?
1: No, žádný zázrak, protože jsou to ceny, které byly prakticky před 25 lety, ale ty náklady jsou úplně někde jinde. Vidíme to i dneska, kam se zase šplhá cena nafty a zemědělství je jeden z největších spotřebitelů teda nafty. Takže my máme ty ozimé ječmeny máme prakticky sklizeny, ty se pohybují někde cenově 3200, 3400 za tunu. Pšenice se dnes pohybuje, krmná pšenice 3900 a potravinářská tak 4,2, 4,3. Jsou to opravdu, jak říkám, špatné ceny, protože myslím si, že ty náklady jsou daleko, daleko vyšší a jak se říká, když bude ten zemědělec na nule, bude rád.
0: Mm-hmm. A kdyby tedy podle vás mohla letos sklizeň v našem kraji skončit?
1: No tak samozřejmě, hned jsem řekl na úvod, máme to trošku natažený, ale tady na tom severu jsme na to zvyklí celkem. Byly roky, kdy jsme měli už na konci července skoro sklizeno, ale byly také roky, kdy jsme ještě sekali v září, takže já si podle toho průběhu počasí, že někde v polovině srpna bychom mohli mít hotovo a tím pádem bychom mohli také 29. srpna Bělemnici na krajských dožinkách říct, skutečně máme posekáno.
0: Mm-hmm, tak ať se vše náležitě zadaří. Tak o průběhu letošních žní v Libereckém kraji jsme mluvili s Jiřím Teplým z Agrární komory, tak děkujeme a naslyšenou.
1: Já děkuji a naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak jak už určitě víte i z našeho vysílání Českého rozhlasu Liberec, na Vesecku v Turnově dlouhé roky funguje nelegální hřbitov domácích mazlíčků a do konce letošního roku ale musí být zrušený. Lesy České republiky jako majitel lesa dávají možnost lidem, aby si své mazlíčky přemístili jinam. Celý případ dlouhodobě sleduje náš regionální stopař Patrik Fischer, který je přímo ve Veseckém lese. Patriku, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Turnova.
1: Tak proč se musí hřbitov zrušit?
2: Těch důvodů je několik, respektive jsou tři. Prvním z nich je to, že pohřbívání mazlíčků takhle na veřejných místech neumožňuje legislativa. Vy si sice svého miláčka můžete pohřbít, ale jenom na svém pozemku nebo na pozemku, kde vám to dovolí jeho majitel. Což je ten druhý důvod. V tomto případě totiž Lesy České republiky o vzniku tohoto hřbitova vůbec nevěděli a nikdy by s ním nesouhlasili. A ten třetí velký důvod je obava o nejenom podzemní, ale i další zdroje vody, protože zrovna třeba tady v tomto případě kousek nedaleko je Odolenovický potok i s menším rybníkem. Takže to jsou ty hlavní důvody, ale bylo by jich určitě ještě mnohem víc.
1: A můžeš nám přiblížit, jak velký hřbitov to je a jak vlastně vypadá?
2: Jak velký hřbitov je, můžeme vlastně jenom odhadovat, protože není úplně dobře vidět, kde všude ty hroby jsou. Každopádně bude to několik stovek metrů čtverečních a je tady řádově několik stovek, možná už i různých hrobečků s nejrůznějšími náhrobky. A to ať už opravdu profesionálně udělanými náhrobními kameny, nebo třeba i menšími dřevěnými kříži, fotkami, zároveň i bohužel svíčkami a podobně. Dokonce třeba jeden z problémů, co jsem se bavil s jedním místním, právě od těch svíček už tady minimálně dvakrát začalo hořet.
1: Mm-hmm. A existují vůbec u nás v kraji nějaké legální hřbitovy?
2: U nás v kraji žádný legální hřbitov není. Ono jich není příliš ani po České republice. Konkrétně jich je 6. Ten nejbližší, ten je v Níměřicích na Mladoboleslavsku, tedy až ve Středočeském kraji. Zároveň ještě tedy doplním, že už tady visí i cedule, které Lesy České republiky rozvěsily. Na nich je napsáno, že veškeré upomínkové předměty, náhrobky, svíčky a celkové úpravy mají lidé možnost zrušit do 30. listopadu, pak to udělají přímo Lesy České republiky.
1: Z turnovské lokality Vesecko, kde vznikl nelegální hřbitov domácích mazlíčků, se nám přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Děkujeme za tyto informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta je Marta.
2: Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek, hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně.
4: Finalement, le jury se décidait après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
2: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook šel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten čou celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba se konala před 45 lety v Londýně.
5: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu prince Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou. Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadlo nemohlo, říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získal stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80. slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přívám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání, já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí. Ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost, pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Iveta Bartošová, končíme, nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste nervózní? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, v tom jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru, na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy Secholtice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji hrozí od čtvrtka vysoké teploty. Lidé v Jablonci nad Nisou se budou moci ochladit díky mlžítkům. Návštěvníci zoo Liberec si můžou zacvičit jógu pro pandy červené. Dnes bude slunečno, bez srážek a s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstraha platí od čtvrtka do půlnoci zpátku na sobotu. Maximální teploty by mohly vystoupat nad 32 stupňů Celsia. Lidé by podle meteorologů měli prověřit funkčnost systému chlazení a při cestování sledovat aktuální situaci v dopravě. Doporučují také držet se ve stínu, dodržovat pitný režim, zátěž plánovat na chladnější části dne a nenechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moci v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na 3 frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moci ochladit nejméně do konce letních prázdnin, doplňuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Jedno je prostor před radnicí, takže na Mírovém náměstí, potom ulice Komenského a na autobusovém nádraží. Je to opravdu připraveno a pokud by byly horké dny ještě po tom měsíci srpnu, tak budou samozřejmě instalována taky.
0: Zájemci se zítra můžou zúčastnit další lekce jógy v zoologické zahradě v Liberci. Zapojí se tak do podpory organizace Red Panda Network, která pomáhá pandám červeným obnovit jejich přirozené prostředí například po válečných konfliktech. Lekce se konají celé léto, každý čtvrtek ráno a odpoledne, doplňuje lektorka jógy a zooložka Dorota Gremlicová.
3: Informace o plánovaných lekcích jsou jednak na sociálních sítích zoologické zahrady a potom také na jejich webových stránkách. Vstupenkou na lekci je platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand.
0: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá také s úpravou tzv. Superdávky. Složka na bydlení by se od října měla stanovovat podle nákladů domácnosti v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny mají nově patřit také samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia. Vár bude slabý jihovýchodní nebo pronědlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 2, tedy střední zátěž, na Českolipsku 3 až vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Miroslav Holubec a zprávy 10. hodiny odstartovaly další hodinu ve znamení dopoledne pod Ještědem. Máme stále středu 29. července a také vás ještě jednou zdraví Iveta Kalátová. Tak dnes nás čeká opět takový hodně teplý den, možná se půjdete někam schladit. Možná vás budeme inspirovat s naším seriálem týdne, ve kterém se zaměřujeme na kempy a koupaliště. Dnes s regionálním stopařem zavítáme do Dolánek krátce před 10:30. Ale nebudeme předbíhat, protože po 10. hodině se zaměříme na albinismus. Je to vzácná genetická porucha a většina z nás si to spojí hlavně s velmi světlými vlasy a kůží. Albinismus ale může i za problémy se zrakem. Podrobnosti už za okamžik. Hezký poslech.

0: Možná, že si užíváte zaslouženou dovolenou a už plánujete, že se půjdete někam vykoupat a berete si sebou kromě deky samozřejmě i ochranný krém. Na to bychom opravdu měli být i opatrní, měli bychom dbát o svou pleť, zejména lidé, kteří mají pleť světlou. A my se budeme věnovat albinismu. Výrazně světlá kůže, světlé vlasy, ale i vážné oční vady, tak se projevuje genetická porucha zvaná albinismus. Tak lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. Podle pacientské organizace Albína v Česku žije 600 lidí s albinismem. Skutečný počet ale může být i kvůli neodhaleným případům vyšší. Léto pak pro lidi s albinismem znamená větší riziko. Kvůli chybějícímu pigmentu se musí chránit před sluncem ještě důsledněji než ve zbytku roku. Kvůli problémům se zrakem zase někdy potřebují pomoc okolí.
1: Já jsem si všimla, že Nikolka jakoby nekouká na hračky, neregistruje, co jí ukazujeme.
2: Vzpomíná Ester z Prahy. U její dcery Nikoly se objevilo kmitání očí, které je pro albinismus typické. Rodiče se diagnózu dozvěděli, když bylo Nikolce 5 měsíců. Teď jí jsou 2 roky.
1: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdravý člověk. Je to vlastně rozmazané vidění, šance na zlepšení není žádná.
2: Albinismus je vzácná genetická porucha, při které buď částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin, vysvětluje primář oční kliniky pro děti a dospělé ve fakultní nemocnici Motol v Praze Milan Odehnal.
3: Ten pigment, když chybí hlavně na té slitnici, tak jsou tam takové různé úseky, kde se špatně ty zrakové signály přenáší dál do mozku.
2: I když oční vadu u lidí s albinismem nelze úplně vyléčit, existují speciální brýle nebo kontaktní čočky, které můžou problémy alespoň částečně zmírnit. S ochranou kůže zase může pomoci speciální oblečení, které pohlcuje UV záření. Pokračuje přednosta dermatovenerologické kliniky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Spiridon Galpakiotis.
4: Poslední 2-3 roky už se objevily znovu na trhu i ty krémy s ochranným faktorem 100, které jsou i registrovány jako zdravotnické prostředky, proto doporučujeme na ty místa, které jsou trvále exponovány ultrafialovým zářením, aby používali jakoby ten nejvyšší faktor.
2: Náklady na speciální pomůcky jsou ale pro lidi trpící albinismem často vysoké. Jen za sluneční krémy dají 1000 korun ročně a zdravotní pojišťovny na krémy nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka pacientské organizace Albína Soňa Daňková.
5: My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
2: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nady Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené ze zdravotního pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Léto, prázdniny, dovolené, tak to vše je v plném proudu a je jasné, že tomu jsme také zasvětili náš seriál týdne, ve kterém se zaměřujeme na kempy. No a tento seriál se také pro vás připravuje náš regionální stopař Patrik Fischer, který objíždí nejrůznější kempy v Libereckém kraji a zjišťuje, jak v nich můžete trávit dovolenou. A přímo z jednoho z kempů už se nám hlásí do vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne ze srdce Českého ráje a z břehu řeky Jizery, což jsou indicie, které by vám mohly možná trošku napovědět, že jsme v kempu v Dolánkách a sedí tady se mnou i jednatel společnosti Sandisk, Martin Bauer starší. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak pane Bauere, jaké možnosti ubytování tady v Dolánkách v kempu nabízíte?
3: Tady je to vcelku jednoduché. Máme tady louku a můžete na ní být ve stanu, karavanu vlastním nebo počirákem.
2: Mimochodem možnost počirákem, jak jsem zjistil, není tak úplně obvyklá. Když přijede nějaká ta rodina, třeba s dětmi, tak určitě jsou rádi, když mají nějaké další zázemí kolem. Co jim nabízíte tady v Dolánkách?
3: Zázemí kolem, no samozřejmě jsou tady velmi solidní sociální zařízení, sprchy, malá kuchyňka, dětské hřiště, je tady pódium, kde bývají divadla pro děti nebo koncerty občas a můžou využít půjčovny naší firmy Sandisk, který mají rozmístěný provozovny podle celé řeky a tady v Dolánkách samozřejmě taky, to znamená, můžete si půjčit koloběžku, dojet třeba na Malou Skálu, na Žlutou plovárnu a vrátit se zpátky sem na kánoji nebo raftu nebo paddleboardu.
2: Už jste to trošku naznačil, že se dá vyrazit na výlety a ostatně jsme v Českém ráji, což je ráj turismu. Která další místa vy byste třeba v okolí ještě doporučil? Máte to tady někde rád?
3: Mám to rád tady všude kolem, protože tady žiju v tom kraji dlouhou dobu a asi nejzajímavější věci v blízkém okolí. Tady přímo u kempu je Dlaskův statek, kulturní památka. Okolo je několik skalních měst, Klokočský skály, Drábovna, pak Suchý skály, u Malý skály, nebo Panteon se zříceninou hradu. A pak jsou tu i kulturní památky typu další lidová architektura, třeba Boučkův statek na Malý skále, nebo blízký zámek, Rohozec a další.
2: Zní to opravdu lákavě. My tady jsme se bavili s jednatelem společnosti Sandisk, Martinem Bauerem starším, o kempu v Dolánkách.
1: No, kemp, jak už zaznělo, najdeme na pravém břehu řeky Jizery přímo u Dolaneckého jezu. Myslím si, že to všecko určitě ocení i vodáci, cyklisté i pěší turisté. Je tam zkrátka a dobře, velice krásně a dostanete se tam jak po vodě, tak po menší silničce z Turnova. Tak tolik náš regionální stopař Patrik Fischer, tak děkujeme za toto příjemné pozvání a zítra opět ve stejném čase se budeme těšit na slyšenou.
2: Přesně tak, těším se na vás zase zítra v tomto čase. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 4 minuty jsme byli ve společnosti Pavla Bobka, písničky Můj rodný dům. Je tady s vámi středeční dopoledne pod Ještědem a na řadu už přichází spotřebitelský servis. Dnes si upřesníme, od kdy začíná platit služba domluvená po telefonu. Ptáte se Josefa Černého.
1: Paní Leona dostala telefonickou nabídku na určitou službu, kterou odsouhlasila, na Češi přišla faktura, aniž by ale služba byla provedena. Platbu pochopitelně odmítla, ale bylo jí vyhrožováno inkasní firmou. Paní posluchačko, i v případě, že nějakou nabídku po telefonu odsouhlasíte, vstoupí v platnost teprve, až ji potvrdíte písemně. To znamená, že vám musí být poslána ještě v písemné formě a pokud ji nepodepíšete, platná není.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Láska a porozumění, tak to byla zpěvačka Cher v dopoledni pod Ještědem. Ovšem nás už čekají opět recepty našich babiček. Nejen péče o domácnost, ale také o hospodářství patřily v dobách našich babiček k nelehké úloze žen. Nejen o tom budou dnešní recepty s Vladimírou Jakoubějovou a Jaroslavem Hořením, se kterými vyzkoušíme šusprejt.
1: Dnes má svátek svatá Marta, patronka hospodyně, kuchařek, služebných a žen, jejichž práce je spojena se službou druhým. Tak si dnes o úloze těchto žen v rodině hospodářů na vesnici v dobách našich babiček něco povíme.
2: Domov v době, kdy žili, nebyl jen místem odpočinku, ale především pracovním prostředím, kde se každý den odehrávala nekonečná řada činností. Od přípravy jídla přes praní a úklid až po péči o děti, nemocné i hospodářská zvířata.
1: Dobrá hospodyně byla podle tehdejších představ základem fungující domácnosti a spokojenosti celé rodiny. Bez ohledu na to, že domácí práce byly fyzicky mnohem náročnější než dnes. Každý den pro hospodyni začínal časně ráno a končil až za tmy. Většina domácností neměla ani tekoucí vodu, ani moderní vytápění. Proto musela hospodyně nejdříve nanosit dřevo, zatopit a nanosit vodu, aby mohla připravit snídani, uvařit oběd a večeři. Jednou, někdy i dvakrát týdně zadělávala a pekla chléb, v týdnu buchty a v neděli koláče. Z čerstvě nadojeného mléka vyráběla tvaroh a sýry, z nazbírané smetany máslo. K nejtěžším domácím pracím patřilo praní prádla. Voda se ohřívala v kotli, prádlo se drhlo na valše a následně se máchalo v potoce nebo v neckách. Povinnosti hospodyně však zdaleka nekončily u práce v domácnosti. Starala se o krmení drůbeže i zvířat ve chlévě, pečovala o zahradu a často pomáhala také při polních pracích. Musela navíc pečlivě hospodařit s penězi, plánovat zásoby potravin a dbát na to, aby nic nepřišlo na zmar. Byla také strážkyní domácí pohody. Host byl v jejím domě vždy vítán a bylo téměř nemyslitelné nabídnout mu jen prázdný stůl. Pohostinnost nebyla otázkou bohatství, ale dobré vůle a otevřeného srdce. Úděl hospodyně rozhodně nebyl lehký. Přesto se naše babičky této role zhostily se ctí a pokorou.
2: Přidejme k tomu ještě recept na nějakou z jejich dobrot z našeho kraje. Šusprejt.
1: Budeme potřebovat 1 kilo brambor, 10 deka másla, 1 cibuli, sůl, kmín, mletý pepř, mletá 2 zrnka nového koření, 5 lžíc škvarků nebo vypečených škvarečků ze slaniny a pažitku. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě s kmínem. Když trochu vychladnou, nakrájíme je na kostičky. V kastrole se širokým dnem nebo na pánvi na sádle podusíme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme k ní brambory, osolíme, přiměřeně okořeníme, přidáme škvarky, promícháme a za občasného zamíchání opékáme. Podáváme se salátem z čerstvé zeleniny a nebo s čerstvým kysaným zelím.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český Elvis Presley Karel Zich Collab Music se točí dál. 6 minut nás dělí od hodiny 11. Také jste kdysi slýchávali od svých rodičů: umej si pořádně ruce, když jdeš jíst. Ono to má něco do sebe, protože jenom tak můžeme předejít nemoci špinavých rukou. A právě o žloutence neboli o hepatitidě si budeme už za chvíli povídat s naším dnešním hostem, kterým je ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Monika Hausenblasová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správci Krkonošského národního parku varují před požáry. 3/5 Čechů chtějí větší kontrolu státu nad ČEZem. V Turnově budou strážníci značit kola proti krádeži. Dnes bude slunečno, beze srážek a s teplotami až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
2: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
0: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos v přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcí ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. V průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Lidé v Turnově si budou moci od strážníků nechat označit svá kola proti krádeži, informoval o tom město na svém webu. Strážníci lepí na části kola speciální čip, díky kterému je možné bicykl identifikovat. Označení bývá ve městě zájem. I teď se musí majitelé svých kol ohlásit předem. Značení bude před městskou policijní služebnou od 25. srpna.
3: Po domluvě je možné označit také elektrokola a elektrokoloběžky. Takzvané forenzní značení funguje na základě mikročipu. Každé kolo dostane svůj identifikační kód. Další výhodou je také zanesení majitele a jeho kola do centrálního mezinárodního registru. Při odcizení mají vlastníci větší šanci, že kolo policie dohledá. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Třebíčtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policie píše na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kaki mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí také brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném Radku Lahodovi volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno a nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 v Liberci u sjezdu na ulici Hodkovickou dnes opravují vodorovné dopravní značení. Očekávejte tam zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkně vás vítám v pokračování středečního dopoledne. Pod ještědem jsem moc ráda, že jste s námi, s Českým rozhlasem Liberec, protože si budeme už za chvíli s naším hostem povídat o velice užitečných informacích a ne jak předejít nemoci špinavých rukou. Světový den hepatitidy neboli Světový den boje proti žloutence připadl na včerejší den, na 28. července, tak cílem tohoto dne je zvýšit celospolečenské povědomí o 5 hlavních typech virových hepatitid. A právě o nejčastějším typu a o výskytu v Libereckém kraji, příznakům, prevenci a léčbě si budeme povídat už za okamžik s ředitelkou protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje Monikou Hausen-Blasovou.

No, ten osmý den by se možná také hodil, ale to už je zase jiná kapela, skupina Olympic. A my tady máme středu 29. července. My se můžeme ještě vrátit do včerejšího dne 28., protože Světový den hepatitidy neboli Světový den boje proti žloutence připadá právě každoročně na toto datum. Co je cílem tohoto dne?

0: upozornit na význam prevence, možnostech očkování, včasného testování, protože jak u každé infekce, pokud to zjistíte co nejdříve, tak máte možnosti léčby a samozřejmě podpořit to úsilí o eliminaci těch virových hepatitid vůbec, když to je asi utopie trošku.
1: No, možná by nebylo špatné si připomenout ty základní typy tohoto onemocnění.
0: Virové hepatitidy je vlastně taková velká skupina onemocnění, která je způsobena několika typy virů. Vlastně už rozlišujeme až 7 typů A až G.
1: Až G.
0: Je to, ale to jsou takové raritní. Ty nejčastější a nejrozšířenější jsou virové hepatitidy A, B, C a v poslední době evidujeme nárůst virové hepatitidy E.
1: Tak a teď nám to zkuste trošku rozklíčovat, v čem se to liší, toto onemocnění.
0: Tak určitě ty jednotlivé typy virů se liší tím způsobem přenosu. Například žloutenka typu A a právě typu E se přenáší fekálně-orální cestou. To znamená, že se můžete nakazit vlastně konzumací, buď to přímým kontaktem s tím nemocným, anebo konzumací nějaké kontaminované potraviny, vody, ovoce, zeleniny. V případě žloutenky typu E je ten přenos mezilidský spíše raritní. Tam vlastně dochází k nákaze konzumací vepřového masa, zvěřiny, nějakých těch přípravků, paštík různých zvěřinových a fuetů a tomu přenosu potom může velmi rizikové v případě žloutenky typu E je onemocnění nákaza v těhotenství, zejména v třetím trimestru, kdy vlastně může opravdu ten stav té matky může být velmi vážný a může tam dojít i vlastně k potratu toho plodu. Takže ta žloutenka typu E je riziková, zejména právě v těhotenství.
1: Mně to přijde, to se nepřekrývá, to Ačko a Ečko?
0: Ne, určitě nepřekrývá. Můžete onemocnit bohužel oběma typy a vlastně všemi i najednou, ale to je samozřejmě raritní. Žloutenka, samozřejmě nejčastěji rozšířená je žloutenka typu A. To máme celosvětově rozšířené, ale i v České republice evidujeme vlastně epidemie. V loňském roce bylo třeba až 3200 případů v rámci České republiky, což je vysoké číslo. Vracíme se do těch 80. let, kdy ty případy byly v řádu tisíců, takže nakazit se můžete i v České republice.
1: Znamená to ale, že pokud, nedej bože, onemocním žloutenkou typu A, vyléčím se, tak už ji znovu nedostanu.
0: Určitě.
1: Ale můžu dostat žloutenku třeba typu E.
0: Můžete, přesně tak. I další typ se můžete nakazit, pokud, že samozřejmě u těch dalších virových hepatitích, jako je třeba typu B, tak u žloutenky typu B ta se přenáší právě krevní cestou a v České republice se proti této žloutence očkuje v základním očkování, pravidelném očkování dětí od roku 2001, ale v tom roce bylo zahájeno očkování i 12-letých, takže my máme naočkovány vlastně ročníky od roku 89. Takže to se velmi vlastně zohlednilo v těch počtech onemocnění, protože vlastně za poslední roky my třeba v Liberském kraji akutní hepatitidu B už máme jako jenom raditně, to jsou opravdu jednotky případů.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je určitě dobrá zpráva.
1: Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje Monika Hausen-Blasová.

0: Také se v těch typech žloutenky, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, zkoušíte, jak si vyznat, tak to právě probíráme s naším dnešním hostem, s ředitelkou protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Monikou Hausenblasovou. Tak vy jste nám řekla poměrně takovou dobrou zprávu, že u žloutenky typu B tam už jsou to vyloženě jenom vzácné případy.
1: U akutních infekcí ano, ale samozřejmě jsou diagnostikována chronická onemocnění. To většinou to bývá v rámci třeba předoperačního vyšetření, když se jdou starší osoby na nějaký lékařský zákrok, takže se vlastně v rámci předoperačního vyšetření někdy zachytí právě to, že mají chronickou hepatitidu B. Kolikrát to ty lidé o sobě nevůbec nevidí, protože mají ty příznaky jsou buď to úplně mizivé, anebo jenom mírné, takže je to občas pro ně i překvapení.
0: Mm-hmm. Jestli si to můžeme ještě, než se dostaneme k příznakům, můžeme si to ještě trošku porovnat, ty přenosy, tedy ta žloutenka typu A, to je ta nemoc špinavých rukou, přenáší se tedy jídlem, vodou, dotykem. To Bčko, to jsme si řekli, to je
1: se přenáší krví sexuálním stykem. Mm-hmm. Ten virus je taky velmi, velmi odolný vůči zemnímu prostředí, tak se vlastně před zavedením očkováním těch případů bylo opravdu mnoho, takže a tam je velké riziko, že žloutenka typu B a C přichází do chronicity, takže tam potom jsou ta onemocnění závažnější, může to končit selháním jater, jaterní cirhózou i rakovinou jater.
0: Mm-hmm. No a žloutenka typu C, tak to se přenáší hlavně krví.
1: Přesně tak, přenáší se to krví a sdílením vlastně jehel. Je to velmi časté právě u uživatelů drog. Takže žloutenka proti žloutence bych ještě určitě zmínila, že proti žloutence typu A a B máme očkování, ale proti žloutence typu C, bohužel očkování, vakcína velmi složitě by se vlastně připravila, protože je několik typů té žloutenky typu C. Takže vy se vlastně můžete z jedné vyléčit, ale můžete se nakazit prostě zase nějakým dalším typem.
0: I s těmito případy se setkáváte.
1: No. Hlavně, ale je to opravdu u těch uživatelů drog. Prostě tam to riziko je, té nákazy je mnohonásobně vyšší než té standardní populaci.
0: Tak a teď k samotným příznakům. Liší se ty příznaky?
1: Tak v tom začátku vlastně můžete mít i takové nespecifické klinické příznaky jako u virózy, že vás prostě bolí hlava, máte teplotu, bolí vás klouby, potom se přidávají takové ty bolesti břicha, nadýmání, můžete mít zvracení průjem a v té další fázi, tomu se říká ikterická, vlastně, že máte tu žloutenku, tak vás vlastně svědí kůže, máte žluté bělmo a máte světlou stolici a tmavou moč. To je příznaky právě té žloutenky jako takové.
0: Tak a v tomto případě už by člověk tedy měl zpozornět, pokud je v rodině a říct si, aha, tak tady něco není v pořádku, izolovat se a hlavně navštívit lékaře.
1: Určitě.
0: S rouškou.
1: S rouškou, tady dám úplně rouška, hlavně si dezinfikovat ruce a vzít si dezinfekci na ruce. Rouška, toto onemocnění se přenáší právě tím kontaktem, takže ne vzduchem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jak předejít nemoci špinavých rukou, o tom si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídáme s ředitelkou protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje s Monikou Hausenblasovou. Tak jsme se trošku zasmáli s tou rouškou, to jsem trošku přešlápla, protože je jasné, že se ta nemoc šíří trošku jinak, ale vy jste to tak hezky usměrnila.
1: Že vlastně nemůžete pak se nakazit nějakou jinou respirační infekcí.
0: Tak. Třeba někdo s chřipkou tam bude, tak. Přesně tak. No, ale teď už bychom se možná mohli podívat i tak trochu do statistik. Virová hepatitida typu A, jak to teď vypadá v současné době vůbec v Libereckém kraji?
1: Tak v Libereckém kraji ta situace je celkem klidná na rozdíl od těch ostatních krajů, protože třeba Praha, Středočeši, Brno vlastně se potýkal i v tom loňském roce s vyšším výskytem. Takže v Liberci máme vlastně k včerejšímu datu 20 případů.
0: Mm-hmm. A to je v porovnání s ostatními roky? Je to takový ten průměr, nebo je to?
1: Je to, dá se říct, že ty vyšší výskyty, to bylo v roce 24, to jsme měli asi 120 případů, takže to bylo vlastně, a v loňském roce to bylo necelých 50. Hmm.
0: Faktem je, že teď v létě o dovolených tam to vždycky spíš narůstá než v zimě, nebo liší se to třeba v těch ročních obdobích?
1: Tak vlastně v tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu někdo se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30. Takže my jsme nejvíc těch případů bylo zachyceno v měsíci září, říjen.
0: A to si pamatuju, protože jste nás navštívila, bylo to nějak před Vánocemi a tam jste teda přinesla zprávu, že se to zvyšuje počet těchto nakažených lidí. No, jak je to teď třeba, vím, že krajská hygienická stanice vysílá kontroly na tábory, tak tam se také může něco vyskytnout. Nechci malovat samozřejmě čerta na zeď.
1: Tak tady taky ťukám, myslím si, že tábory určitě to řeší kolegové nebo kolegyně a samozřejmě i jako nakazit se žloutenkou typu A může kde, takže tam žádný teda případy prostě z táboru neevidujeme, naštěstí.
0: No, máme tady dobu dovolených, hodně třeba našich posluchačů míří do jižních destinací, tropických destinací, tam je tady opatrnost opravdu asi hodně na místě, člověk se uvolní, zapomene na nějakou žloutenku, jde po nějaké orientální tržnici a tamhle něco se zobne, tamhle se dá něco dobrého k pití.
1: Tak já teda si to neodpustím, spíš bych doporučila, aby pokud někdo ještě není naočkován proti žloutence typu A, aby to tak učinil a bude mít vlastně klid. Pokud to už nestihnete, tak rozhodně je potřeba vlastně mít vlastně v té kapse opravdu dezinfekci na ruce, ale žloutenkou typu A se vlastně můžete nakazit právě konzumací nějaké kontaminované potraviny, ovoce, zeleniny, takže pokud jdete na nějaké trhy, tak určitě tu zeleninu, ovoce umývat a s balenou vodou, když nevíte, jaká je třeba voda, nepoužívá vodu z kohoutku, když někam cestujete. Určitě se doporučuje dávat si pozor na led, protože taky nevíte, z čeho byl vyroben, takže pokud tyto ovoce lze oloupat, tak prostě loupat, vzít si ovoce, které si můžete oloupat.
0: Mm-hmm. A můžeme onemocnit v těchto zemích třeba i jiným typem žloutenky? Třeba dejme tomu tím Ečkem?
1: Tak samozřejmě žloutenka typu E se vyskytuje také celoživotně, celosvětově. Takže se nakazit můžete a tam je to opravdu potom tou konzumací. Vlastně ve světě je častá vlastně kontaminace vlastně vody, takže ten virus je často ve vodě a v té Evropě vlastně ty záchyty i v ostatních státech jsou právě po konzumaci toho vepřového nebo té zvěřiny, takže tímto způsobem.

0: Jak se chránit proti žloutence typu, a o tom si už teď budeme povídat v příštích minutách s naším dnešním hostem, kterým je ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje s Monikou Hausen-Blasovou, tak očkování. Nemáme se bát očkování.
1: Tak určitě se není důvod bát, protože vakcíny proti žloutence typu A a B jsou velmi vlastně už prověřené, léty prověřené. A velká výhoda je, na rozdíl právě u těch vakcín třeba proti chřipce nebo covidu, tak vám stačí opravdu ta ochrana je celoživotní, takže u žloutenky typu A se vlastně očkuje dvěmi dávkami, rozmezí po půl roce až roce a půl a ten benefit z toho, že máte tu ochranu opravdu skoro celoživotní, tak je obrovský.
0: Za jak dlouho začne to očkování fungovat?
1: Tak říká se, že nástup vlastně těch protilátek proti žloutence typu A je po těch 14 dnech po té aplikaci té vakcíny.
0: To pro případ, kdyby najednou si teď někdo vzpomněl, že někam vyráží a že se zapomněl oočkovat, tak za jak dlouho to začne
1: tak
0: fungovat?
1: Tak 14 dní, 3 týdny.
0: Pokud někdo se neoočkuje a právě proto může onemocnit právě žloutenkou třeba typu A, jak vypadá potom samotná ta léčba?
1: Tak jenom bych chtěla zdůraznit, že je vlastně povinná hospitalizace, vlastně ty nemocní jsou povinně izolováni na infekčním oddělení, takže tam je, ta léčba probíhá jako klid samozřejmě na lůžku, dieta, tam vlastně není specifická léčba přímo právě proti žloutenci typu A, mohou se dávat nějaká hepatoprotektiva, takže vlastně na podporu, nebo pokud ten člověk má nějaké další potíže, tak vlastně se vlastně aplikuje symptomatická léčba těch lidí. Takže nějaké infuze, prostě zavodňování a podobně. Ale asi bych ještě zmínila, vrátila bych se ke žloutence typu C, kdy vlastně teď došlo k velmi, velmi úspěšně, vlastně je velmi úspěšná léčba, na rozdíl od dřívějších dob, kdy ta léčba byla velmi náročná, vlastně i nepříjemná, a tak dnes ty léky jsou už na takové úrovni, že opravdu lze tu hepatitidu typu C vyléčit i za 12 týdnů. Ale jenom chci podotknout, že ta léčba je velmi náročná finančně a rozhodně je potřeba prostě opravdu tu léčbu nastoupit, spolupracovat. A takže prostě kdo není úplně zodpovědný, jako třeba ty uživatelé někdy těch drog, tak ta léčba prostě není asi vždycky jako pro všechny, protože opravdu je velmi nákladná.
0: Ať už projdeme těmito onemocněními, ať už někdo onemocní žloutenkou typu A, B, C nebo E, faktem je, že už ale ten typ žloutenky už potom nedostane. Nebo tak, to platí jenom u něčeho?
1: To platí určitě u žloutenky typu A, u žloutenky typu B, ale jak už jsem zmínila, těch typů virové hepatitidy C je několik, takže pokud se vyléčíte z jednoho typu, tak můžete onemocnit i tím dalším. Takže tam to nefunguje.
0: Jasně. Tak ještě samozřejmě toto onemocnění postihuje zejména naše játra.
1: Přesně tak.
0: Dá se říci, že pokud se člověk vyléčí, dejme tomu ze žloutenky typu A, dají se potom vyléčit i ta samotná játra, nebo už jsou nějakým způsobem poškozená?
1: Tak žloutenka typu A nepřichází do chronicity, takže ta játra by neměla být vlastně tak poškozena, ale samozřejmě může se stát, a to vlastně jsme evidovali třeba v loňském roce, kdy třeba zemřelo asi přes 30 lidí právě v souvislosti na selhání jater. Takže i žloutenka typu A může mít velmi závažný průběh a vlastně i smrtelný.
0: A proto nechejme se očkovat.
1: Přesně tak.
0: Tolik rada našeho dnešního hosta, kterým byla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje Monika Hausen-Blasová. Tak děkujeme za tyto užitečné rady o světu. Buďte zdravá, popřeji vám krásné léto, hezkou dovolenou a budu se opět těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hezké léto všem posluchačům.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme příjemného hosta a tím bude výkonný ředitel libereckého science centra Equalandie Václav Dostál. O čem si budeme povídat? O prázdninovém bádání, nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Odkud se vzal vesmír, co se odehrává vnitru naší planety, jak funguje lidské tělo, jak si vyrábí nanovlákno. Tak to všechno si můžeme vyzkoušet v liberecké Equalandii a právě o prázdninových novinkách si budeme povídat zítra, krátce po 11. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pražské rady.
1: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat.

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.
1: V dopoledni pod ještědem vysílání Českého rozhlasu Liberec teď už opět otevíráme náš rozhlasový archív, díky kterému dneska uslyšíte hlas Jaroslava Vojty. Ale nenechte se mýlit, ve skutečnosti půjde o rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. Na spolupráci s hercem, který měl výrazný hlasový projev, kdy si vzpomínal v našem zábavném pořadu.
2: Naše první setkání vypadalo tak, že jsem dělal nějakou malinkou, drobnou inscenaci, asi 20-minutovou pohádečku, a tam byla role chasníka. A on ji dělal, ve scénáři bylo napsáno chasník. Už jsou tady, v závorce. Zařechtá kůň, to byla technická poznámka, a další text. Mámo, připrav mi ty buchty. No tak jsme to zkoušeli, že... Všechno proběhlo normálně až do té doby, než se začalo to ostré natáčení. A v tu ránu já slyším z reproduktoru. Mámo, připrav mi ty buchty. Venku zařechtá kůň. Už jsou tady. Kam stop. Velice nesměle jsem otevřel ty dveře do režie. Říkám, mistře, promiňte prosím, ale to venku zařechtá kůň, to je režijní poznámka. Tam mě nechte pauzu a jděte až na mé znamení, jak jsme se domluvili.
3: Ježiši Kristi, no máte pravdu, já jsem takový trulant, víte? No to nevadí, tak pojedeme znovu ryžáčku, ano?
2: No tak jsme jeli znovu. On čekal, mistr, už na moje znamení, čili...
3: Připrav mi, mámo, ty buchty. Venku! Ne, ryžáčku ještě jednou.
2: Říkám, dobře, pojedeme ještě jednou.
3: Připrav mi, mámo, ty buchty, už jsou tady.
2: Ty se na mě podíval, jakože to řekl hezky, nic. Jenomže, mezi tím v té pauze, ruchaři, kteří tam dodávají ty ruchy reálné, tak tam pan Karel Tieftrunk pustil zařechtání toho koně do té pauzy, to ale mistr Vojta neslyšel, že jel na znamení dál. No a pak, když se to natočí, přijdou herci do režie, teď se to s nimi poslouchá, Jaroušek byl v režii a já jsem v životě neslyšel tak šťastný hlas, jak on zavolal:
3: Ježiši Kristi, teď on tam ten kůň opravdu řechtá, kde jste ho vzali?
2: A potom celý zbytek frekvence musel pan Tieftrunk pouštět Jarouškovi Vojtovi všechny kobily, které jsme tam vůbec měli. A nádherná poenta celého toho příběhu spočívala v tom, že se se mnou mistr Vojta přišel rozloučit a říkal mě památnou větu, kterou také nikdy nezapomenu.
3: Ryžáčku, s vámi se mi tak hezky spolupracovalo, víte? Kdybyste zase někdy potřeboval, tak klidně zavolejte. Oni ti vaši kolegové, to jsou tací trulanti. Oni říkají, že jsem v tom rádiu málo využitelný, protože mám takový příliš charakteristický hlas. Jenomže oni zapomínají, že já ten hlas také dovedu měnit.
1: Výborný imitátor a hlavně výborný rozhlasový režisér Karel Weinlich. Víc už se nám do dopoledne pod ještědem nevejde. Ve 12 hodin už si budete moci poslechnout zprávy s Ivetou Bláhovou. Po 12. hodině už Filip Majsl písničky na přání. Mějte se hezky a zítra po 9. naslyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Libereckém kraji hrozí od čtvrtka vysoké teploty, varují meteorologové. Členové volebních komisí dostanou vyšší odměnu. Desítky oken hotelu a vysílače na Ještědu poničil vandal. Odpoledne bude zpočátku přechodně polojasno, jinak jasno nebo skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstraha platí od čtvrtka do půlnoci z pátku na sobotu. Maximální teploty by mohly vystoupat na 32 stupňů. Lidé by podle meteorologů měli prověřit funkčnost systému chlazení a při cestování sledovat aktuální situaci v dopravě. Doporučují také držet se ve stínu, dodržovat pitný režim, zátěž plánovat na chladnější části dne a nenechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun.
3: Za pozici předsedy nebo zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou také členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Jak uvedla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v případě, že bude druhé kolo voleb, dostane předseda komise 5800 korun. Odměny ministerstvo vnitra plošně navyšuje průměrně jednou za 8 až 10 let. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílače Ještěd poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vydal ostrým předmětem kříže. Krátce po činu ho zadrželi liberečtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
4: Podle dosud zjištěných skutečností měl muž během noci opakovaně házet kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Ke svému jednání následně uvedl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda okna jsou skleněná nebo plastová, a vyrýt kříže byl v tu chvíli jen nápad.
2: Výše škody zatím stanovena nebyla. Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempýr za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti, a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude zpočátku přechodně polojasno, jinak jasno nebo skoro jasno, a nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 28 až 31 stupňů. Na horách naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A Český Český rozhlas Liberec vám přeje také krásný den, 29. červenec. Tento den jakoby byl zaslíbený svatbám. V roce 1981 si vzal princ Charles Dánu Spencerovou, později známou jako princezna Diana, a v roce 2000 ve stejný den pojala Jennifer Aniston za svého chotě Breda Pitta. Asi nemusím připomínat, jak obě manželství probíhala, takže 29. červenec pro svatbu rozhodně nedoporučuji. Co ale v tuto chvíli doporučuji, je vzít do ruky telefon a volat do studia Českého rozhlasu Liberec, protože nám právě začínají písničky na přání. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Petr Janů s Petrem Jandou jedou dál, my jsme teprve na začátku naší dnešní odpolední jízdy zvané písničky na přání. Je 7 minut po 12. a my skutečně teprve teď do písniček na přání vstupujeme, a to základními informacemi. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22, ale pochopitelně můžete se zapojit také písemnou formou, buď tam můžete posílat textové zprávy ve tvaru Zahrajte liberec, potom mezera a potom váš text na číslo 90 011 04, a nebo nám prostince napište e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším.

0: Maite Mateos a Maria Mendiola, dvě dámy, které jasně dokázaly, že i dva jsou skupina. Společně totiž tvořili skupinu ze Španělska Bakara, která nám zrovna teď dozněla v Českém rozhlase Liberec. A vstupujeme do písniček na přání rovnou telefonátem. A kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady David.
0: Rád tě slyším, Davide. Bude to možná chtít trošičku stlumit rádio, aby nám tam nevznikla ta nepříjemná ozvěna.
1: Dobrý, takhle?
0: Výborné, výborné. A teď už prozraď, Davide, co zahrajeme a komu tu písničku pošlem.
1: Takže bude to jenom pro vás do studia. Helena Vondráčková, Dlouhá noc.
0: No výborně, moc krát děkujeme a jestli se nebudeš zlobit, já zároveň tu písničku rozešlu také všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Nevadí?
1: Klidně, ať jste nejlepší rádio.
0: Tak to rád slyším a jsem rád, že máme mladou krev mezi našimi posluchači. Měj se krásně, Davide, já děkuji za zavolání a zase příště se budu těšit. Ahoj.
1: Já taky, naschledanou.

Helena Vondráčková, Dlouhá noc. Osobně si tedy myslím, že pokud Helena Vondráčková nebyla na severním nebo jižním pólu, tak neví, co je Dlouhá noc. Tam ta noc trvá až 179 dní. To musí mít doma radost, když oznámíte, že se jdete na noc bavit a vrátíte se až ráno. My budeme pokračovat v písničkách na přání a tentokrát zabrousíme do e-mailu. Písnička bude podle naší pisatelky pro všechny lidičky a jmenovitě pro slečnu Johanku a její kolegy na rehabilitaci Broumovskou. Moc děkuji za zahrání a s pozdravem a přáním hezkého dne všem, Šárka z Liberce.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michael Jackson ani dlouho po své smrti nevyhasla jeho hvězda na světové scéně pop music. A stejně tak nehasnoucí hvězdou našeho vysílání je pan Vlastimil, kterého vítám v písničkách na přání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny posluchače milí, který poslouchají tenhle báječný rozhlas.
0: Ale to bylo antré, to rád slyším. Tak povídejte, pane Vlastimile, co zahrajeme?
1: No, já myslím, že taky nevyhasne její sláva Gianu Nannini a Bello Impossibile. A to bude pro vás a pro celou osádku rozhlasu a bude to taky pro paní Šárku, pro paní Alenku do
0: rozumím,
1: Liberce.
0: Rozumím, prostě pro celou tu vaši rozhlasovou
1: Evičku,
0: partu,
1: jo,
0: že...
1: Jo, a do zaměstnání samozřejmě, protože mě na to upozornili.
0: No,
1: že
0: začali ještě,
1: poslouchat
0: abyste...
1: Liberecký rozhlas.
0: Tak to je šlechtí, tak je to v pořádku. Vy očividně obracíte posluchače na víru.
1: Je to možný, protože poslouchali konkurenci.
0: No, tak teď už je všechno v pořádku, teď je vše, jak má být, a jsme rádi samozřejmě.
1: Jo.
0: Takže moc krát děkujeme, pane Vlastimile. Mějte se krásně, písničku posílám, ať vám slunce svítí na cestu a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Italská zpěvačka, skladatelka, rodačka ze Sieny, jejíž jméno a příjmení dohromady obsahuje 6 slovy 6N, Gianna Nannini. Tohle byla její písnička, taková vlajková loď, Bello e Impossible. 1:01. My jsme tady s touto písní dorazili do druhé poloviny písniček na přání v Českém rozhlase Liberec a tu druhou půli odstartujeme písemným přáním. Napsala nám paní Zuzka, zahrajte písničku od Imagine Dragons, Believer pro kolegyně a všechny posluchače.

Americká poproková skupina, která už je na hudební scéně bezmála 20 let. Imagine Dragons a jejich Believer 5 minut po půl jedné. My budeme samozřejmě pokračovat dál v písničkách na přání a do Českého rozhlasu Liberec nám napsal pan Václav a tady nám z toho e-mailu zavála trocha metalové nostalgie, protože pan Václav by si přál na dovolenou písničku od Krejsen a Ladislava Křížka Vzdálená jen tak pro radost.

Vzdálená, to je písnička, u které sám zpěvák Ladislav Křížek nechápe, jak ji vůbec kdy mohl naspívat. A přesto povedlo se mu to s kapelou Crayson. A nám tahle písnička dozněla 10 minut po půl jedné. Pokračujeme v písničkách na přání dál a do Českého rozhlasu Liberec napsal pan Petr. Chtěl by zahrát paní Věře Dosemil na Letnou písničku od Jarka Nohavici. Kříž svůj neseme.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dáma při těle, no tak to je tak nekorektní písnička, s tou by dnes asi Petr Spálený neuspěl. Možná někdy by se jmenovala Dáma s nadváhou, nebo třeba Dáma s podvíčkou. Petr Spálený je za námi, další písnička před námi a tentokrát pro ní sáhneme do zahraničního archivu. Napsal nám pan Petr z Liberce a poprosil o písničku Hold on Tight od skupiny Electric Light Orchestra. Tady je ta písnička.

Trocha neředěného rock'n'rollu, skupina Electric Light Orchestra nebyly Yellow a Hold On Tight a my budeme v Českém rozhlase Liberec v napočatém trendu víceméně pokračovat. Přišel nám další e-mail a v něm se píše: pošlete prosím pusince do práce Billy Ray Cyruse, ať se trochu rozhýbe a vybičuje k velkému výkonu po té dovolené. S láskou posílá Bedřich.

Ano, už nějaký ten čas pokračujeme v Českém rozhlase Liberec v trendu, tedy na počatém trendu zahraničních písniček. Tohle byla nahrávka, kterou v 91. natočili a napsali Mercy Brothers, ovšem tenkrát pod názvem Don't Tell My Heart, a o rok později si ji půjčil americký zpěvák a herec Billy Ray Cyrus, který s ní udělal tu správnou díru do světa pod názvem Achy Breaky Heart. No a s touhle písničkou dnes uzavíráme písničky na přání, protože za 7 minut tady máme 13. hodinu, ve 13 hodin vám Iveta Bláhová přinese čerstvé zprávy a po 13. hodině se můžete těšit na velké sportovní výkony. Alex Minářová si totiž tentokrát do svého pořadu Alex a host pozvala bývalého vícebojaře a také olympijského vítěze v desetiboji z roku 2004 Romana Šebrleho. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Na 5 místech v Novém Boru na Českolipsku jsou nové stojany na jízdní kola. Počet mrtvých po zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 18. Odpoledne bude zpočátku přechodně polojasno, jinak jasno nebo skoro jasno a teploty až 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
2: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že, jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Radnice v Novém Boru rozšiřuje zázemí pro cyklisty. Na 5 důležitých místech ve městě je 10 nových cyklostojanů. Podnět k jejich umístění podali sami obyvatelé města. Bezpečně si odložit kolo lidé mohou na náměstí Míru, u knihovny nebo u městského kina.
3: Jak připomněl mluvčí radnice Jiří Lebiš, Nový Bor nabízí také nabíječku pro majitele elektrokol. Doplnit energii je možné u informačního centra. Do všech stran z města míří cyklostezky, ta poslední směrem na Českou Lípu se právě staví. Druhá etapa od areálu koupaliště na Chotovický kopec bude dokončená na podzim letošního roku. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Zhoršený přístup je letos do budovy Severočeského muzea v Liberci. Důvodem je obnova parku kolem jeho budovy. Řemeslníci současně pracují na náměstíčku před hlavním vchodem. Vzniknout tam má klidová zóna. I přes náročnou přístupnost muzeum navštěvuje víc lidí než loni v létě, informoval ředitel muzea Jiří Křížek. Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kašima. Po otřesech tam nejspíš vybuchl unikající plyn, informovali o tom vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zpočátku přechodně polojasno, jinak jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50. jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50. takovej jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50. než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby si někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když

0: Jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže Když jste se to dozvěděl? Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem viděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem viděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo. Bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojovářů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že jo, tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Ani za zlato, no, kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: byla výborná. Byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde, ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, to se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tady usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne, je to, bylo pořád, to vždycky
1: je to,
0: u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou, jako, tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste,
1: že jo,
0: jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdeme závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový ikony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo, a mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta se celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. A tak ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka. Vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval jste se do toho. Mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás hned. S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Lidé z Jablonecké ulice Nová Pasířská rozhodli o zachování jednosměrky. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám vznik požárů. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlinková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
0: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Obyvatelé ulice Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé silnici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatelé dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Dostali jsme 224 hlasů, z nichž po kontrole úředníci uznali 214 jako platných. Hlasování se tak zúčastnilo téměř 82% oslovených domácností.
0: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň. Informace o případném požáru můžou turisté volat přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty se vyšplhají na tropických 33 až 36 stupňů, na horách naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na trase Turnov Hrádek nad Nisou u Stráže nad Nisou stojí Ukrajinice porouchané osobní vozidlo. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční odpoledne. V celém Libereckém kraji máme slunečno, teplo, možná ve Frýdlantu je to trochu jinak, protože tam mají vždycky něco extra. A my se zrovna do Frýdlantu v úru hodiny půjdeme podívat, ovšem nikoli za meteorologickými pikantériemi. Ve Frýdlantu na Liberecku totiž začala stavba nové základny zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a k tomu bude mít další podrobnosti kolegyně Johana Tománková. Pak se přes zámecké léto, které má tentokrát zastávku v Děčíně, dostaneme až k dětské anketě a tam padne zásadní otázka, kolik je na světě lidí. Já osobně si myslím, že herec Jiří Šmicr to ve filmu Černí baroni vyjádřil sice expresivně, ale poměrně jasně. Všem lidem, kteří ladí Český rozhlas Liberec, přeju krásné odpoledne a příjemný poslech.

0: Vzpomínka na Hanu Zagorovou a nestárnoucí písničku Já se vznáším v Českém rozhlase Liberec. Kdyby se vznášela nad frýdlantským výběžkem, věděla by, že zdravotničtí záchranáři ve Frýdlantu dostanou novou výjezdovou základnu. Její stavba za 108 milionů korun začala u tamní nemocnice. Záchranná služba bude mít moderní zázemí pro zvýšení komfortu a také pro lepší provoz. A detaily má redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V těsném sousedství nemocnice vznikne nová dvoupodlažní budova. Budou tam lékařské pokoje, šatny, sociální zařízení, denní místnosti s kuchyňkou, školící místnost a garáže. Budova bude stát v těsném sousedství nemocnice na konci Fignerovy ulice. Stavbaři základnu také napojí na přilehlou komunikaci a vymění v místě inženýrské sítě. Stavba by měla být hotová příští rok v říjnu.
0: No a kde vlastně záchranáři ve Frýdlantu sídlí teď a jak moc novou základnu potřebují?
1: Sídlí v bývalých ambulancích, které už nevyhovují současným podmínkám. Kromě toho záchranáře asi nejvíc trápí vozový park. Teď musí záchranáři při výjezdu k sanitce několik metrů docházet. U nové výjezdové základny budou mít lepší dostupnost do auta. Jak říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Krčmář.
2: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
1: Je potřeba také zmínit, že ve Frýdlantu slouží 3 posádky s jedním lékařem. Přítomní jsou 24 hodin denně, 365 dní v roce, takže kromě kvalitního pracovního prostředí potřebují také místo na odpočinek.
0: My jsme v našem vysílání nedávno mluvili o výjezdové stanici pro záchranáře v Jablonci nad Nisou, která se právě otevřela. Jaké jsou další plány s dalšími základnami?
1: Na to jsem se ptala hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj. Před dokončením je například integrované výjezdové centrum v Turnově, které se slavnostně otevře 3. září. To bude sloužit pro záchranáře a také pro hasiče a policii. Kraj připravuje projekt na novou stanici v Semilech. Podle zdravotnického záchranáře a mluvčího Michaela Georgieva je na tom aktuálně nejhůř základna v Liberci v Husově ulici. Podmínky tam pro ně jsou podle něj jsou velmi omezené. Hejtman Půta řekl, že by se mohla administrativní část stanice přesunout do budovy bývalého skloexportu, o kterou kraj usiluje. Stavba nové základny je ale zatím ještě daleko, kraj pro ní hledá pozemek.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Rota, Krásnější než růže, to je rozhodně písnička, která už spadá do kategorie nestárnoucích hitů. A tahle písnička nám v Českém rozhlase Liberec dozněla ve 14 hodin 23 minut. Přes 120 let spolehlivě odměřují čas, teď ale dostali nové cifrníky a ručičky. Věžní hodiny kostela v Lázních Bohdaneč mají za sebou úspěšně zvládnutou obnovu. Původní cifrníky už byly zašlé a špatně čitelné. Město se je proto rozhodlo vyměnit za speciálně vyrobené repliky. Výrazně pomohla také veřejná sbírka a sundávání starých ciferníků a montáž nových sledoval reportér Ondřej Wolf přímo v kostelní věži.
1: Pracovníci specializované firmy teď ten ciferník připevňují na věž kostela, a to z vysokozdvižné plošiny.
2: Ten prý je nejhorší, protože musíme zjistit, jak to vlastně tam je pod tím, co je vlastně pod tím, no, takže...
1: Ještě vás čekají další tři.
2: Ano, no, tak jako, snad už to bude líp jako než ten první, no, takže...
1: To už mi říká pracovník Radomír Rusina.
3: Vysavač tady slouží k odsávání nepořádku s vrtáním.
2: Něco vypačíte, něco odbrusíte, jako záleží, jak to tam je připevněné.
4: Naším celým úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky, vlastně udělat přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo.
1: Říká spolumajitel dodavatelské firmy Lukáš Bachan. Jak je ten ciferník těžký?
4: Kompletní ten ciferník s zanitovanými čísly, bez ručiček, má kolem 25 kg. Ty ručičky mají třeba 2-3 kg, protože jsou taky hliníkové, takže ten design je hliníkový, který je nanitovaný na krásném železném tělu, který je pozinkovaný, aby zase dlouho vydržel.
1: Výměnu ciferníků odsud ze zdola v blízkosti vysokozdvižné plošiny sleduje bedlivě i tajemnice městského úřadu Jitka Vomlelová.
5: Několik měsíců trvala výroba těch ciferníků a v současné době se vlastně instalují zpět na věž kostela.
1: Očekáváte, že to firma stihne za jediný den?
5: Předpokládáme. Asi 2 hodiny trvala teďka výměna ciferníku jednoho, takže doufejme, že se to zvládne.
1: Za pořízení, instalaci a zprovoznění nových ciferníků a hodinových ručiček zaplatí město 370 tisíc korun. Většinu nákladů ale zaplatí z veřejné sbírky.
5: Veškeré prostředky na opravu se podařilo získat díky této sbírce a příspěvku kraje.
1: Radnice dárcům poděkovala, na oplátku nechá jejich jména zvětšnit v místním bohdanečském zpravodaji. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český Elvis Presley, tak se říkalo Karlovi Zichovi, a tohle byla jeho nahrávka Jednou už jsem tě získal málem. Ale jak nám ten čas letí, nejenom, že už máme 14 hodin a 38 minut, také máme 29. července, což znamená, že vlastně téměř polovina prázdnin je pryč. A my vám o prázdninách stejně jako loni i letos nabízíme návštěvy zámků Čech, Moravy a Slezska. A na jaké místo se podíváme tentokrát, to už je otázka pro našeho zámeckého průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto. Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
2: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
3: A časově, jak byste to odhadla?
2: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
3: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
2: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro Děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
3: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
2: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
3: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
2: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
3: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i Děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Takové temperamentní hudební osvěžení. Gypsy Kings 10 minut před 15. hodinou. My dnes máme 25. července, svátek mají Marty v Libereckém kraji, jich máme přes 1200, dáme přeju všechno nejlepší. Kolik je Mart na celém světě, netuším, ale jestli pak víte, kolik je na celém světě lidí. Podle jedné teorie, kterou popsal i spisovatel Neil Gaiman v jednom ze svých románů, je na celém světě pouhých 500 lidí, kteří do sebe neustále naráží, kteří se neustále potkávají. A jestli pak víte, kolik žije v Česku lidí? Podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí letošního roku 10 milionů 896 tisíc obyvatel. První pokusy určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku, ale to první jednotné sčítání lidu na celém našem území nařídila až císařovna Marie Terezie. Začalo v únoru roku 1754 a v soupisu obyvatel Habsburské monarchie se tehdy jistě objevily i prababičky a pradědečkové děti, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
1: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90, 100.
1: Znáte naši planetu?
2: Jo, země koule.
1: A co na té země kouli je?
2: Lidi.
1: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já vidím domečku a naše nádhernej.
1: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo ne?
2: Jo. Ne. Ne. Nemají.
1: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jednu boubu a je trošku zboulaný. Je malej.
1: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
1: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
1: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
3: Jo.
1: Cože?
2: Já jsem se pedla.
1: Tak to skončíme, ne? Tak, v čem žijí lidé v Africe?
4: Taky v stany.
1: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
1: A jak bude vypadat?
4: Oranžovej.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Bedřichov se zatím nedohodl s investorem na směně pozemků. V Turnově budou strážníci zájemcům opět značit kola proti krádeži. Více než 20 000 lidí v okolí Madridu se může po evakuaci vrátit domů. Země ale očekává další vlnu veder. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vedení Bedřichova v Jizerských horách se zatím nedomluvilo se společností Niseko na směně pozemků. Lyžařská sezóna v tamním ski areálu je proto v ohrožení. V plánu vedení obce je získat pozemky na sjezdovkách do svého majetku. Investoři by ski areál provozovali. Niseko za své pozemky požadovalo směnu za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si proto nechala vyhotovit znalecký posudek, který měl obě nemovitosti nacenit. Podle něj by ale obec ztratila, říká starosta Petr Holub ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 000 000 korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen, které jsou v podstatě obvyklé v obci.
3: Jednání podle Holuba stále pokračují. Lidé v Turnově si budou moct od strážníků nechat značit kola proti krádeži. Informovalo o tom město na svém webu. Strážníci lepí na části kola speciální čip, díky kterému je možné bicykl identifikovat. O značení bývá ve městě zájem. I tak se musí majitelé svých kol ohlásit předem. Značení bude před městskou policejní služebnou od 25. srpna.
5: Po domluvě je možné označit také elektrokola a elektrokoloběžky. Takzvané forenzní značení funguje na základě mikročipu. Každé kolo dostane svůj identifikační kód. Další výhodou je také zanesení majitele a jeho kola do centrálního mezinárodního registru. Při odcizení mají vlastníci větší šanci, že kolo policie do hledá. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Motoristy čeká v noci z pátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou usazovat nosníky, jak informovala mluvčí ředitelství Petra Drkulová. Doprava povede po objížďce přes exit 35, Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. 24 000 lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 000 lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Varuje také před extrémním rizikem vzniku požáru.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách nejčastěji 17 až 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. A teploty se vyšplhají na 33 až 36, na horách na 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci v Minkovické ulici havaroval cyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: No vidíte, tak letní prázdniny už jsou v polovině, nebo teprve v polovině, to záleží na tom, jestli na to hledíte optimisticky nebo pesimisticky, nebo jestli máte děti. A i přesto, že až za 2,5 měsíce nás čekají volby komunální a také senátní, některá města v Libereckém kraji už hledají členy volebních komisí pro podzimní volby. Jenom jak se říká, kdo je připravený, nebývá překvapený. A víc o tom bude mít kolega Jiří Jelínek. Také oslavíme 80. narozeniny legendární moderátorky Saskie Burešové a s pořadem Co je nového dnes zavítáme na Panskou skálu do Kamenického Šenova. Filip Majsl přeje hezký poslech.

0: Jaromír Nohavica, Dokud se zpívá, abychom tak volně parafrázovali jeho písničku, respektive text z té písně Dokud se zpívá, ještě se nevolilo, ale bude se volit. Členové volebních komisí si letos vydělají víc peněz. Základní odměnu ministerstvo vnitra navýšilo o 700 korun. Radnice v České Lípě už začala s hledáním komisařů pro svých 44 okresků a ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který zjišťoval podrobnosti. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak kolik peněz si letos členové volebních komisí vlastně nově vydělají?
1: Tak je to tak, že

0: zvýšení odměn sáhlo?
1: V některých oblastech je dlouhodobě problém najít dostatečný počet členů volebních komisí. Odměna se naposledy navyšovala před 8 lety, předtím před dalšími 10, no a inflace mezi tím hodnotu peněz poměrně dost snížila. Na členy komisí jsou navíc kladeny různé nové požadavky. Od minule například se musí umět obsluhovat systém prokázání voliče přes e-doklady. Podle Tomáše Jandory z ministerstva financí by vyšší odměna mohla zvýšit ochotu lidí ve svém volném čase usednout do volebních komisí. No a tady dodám, že s tím vzrostou samozřejmě také náklady státu na pořádání voleb o zhruba 250 milionů korun. Celkem budou volby stát státní kasu asi 1 miliardu.
0: A jak se může člověk do volební komise přihlásit?
1: Jsou na to dva způsoby. Buď vás tam deleguje kandidující strana, hnutí nebo volební uskupení, tito lidé mají přednost, protože je cílem, řekněme, křížová kontrola volebního procesu. Například hnutí stačilo při minulých parlamentních volbách své delegáty dokonce požádalo, aby výsledky ze svých okrsků posílali rovnou na centrálu hnutí, protože se obávalo manipulace voleb ve svůj neprospěch. Druhým způsobem, jak se stát členem volební komise, je nahlásit se jako zájemce na obecním úřadě. Úřad pak volební komisaře podle potřeby rozmístí do jednotlivých okrsků.
0: O navýšení odměn pro členy volebních komisí jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Moc krát děkujeme, Jiří. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Eva Farná, to už je v podstatě stálice českého a také polského hudebního nebe, které před pár týdny vydalo nové album, před pár dny také písničku Big Mac společně s videoklipem. Eva Farná se nám vyvíjí. Ovšem některé věci zůstávají stejné a v čase se nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku. Protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima a říkám, že má rád, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Takové příjemné hudební osvěžení v Českém rozhlase Liberec 8 minut po 15:30. Petr Muk, stoupám ti do hlavy. Vy jste si určitě touto dobou zvykli, že vám v Českém rozhlase Liberec nabízíme nejrůznější typy na výlety, návštěvy, ale také kulturní a společenské akce. A dnes toto téma probereme s vedoucí kultury informačního centra Panská skála Kamenický Šenov, Klárou Machovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: My se tady zaměříme na Panskou skálu Kamenický Šenov a nejbližší okolí. Panská skála ještě není udusána pod náporem turistů.
1: Ještě není, ještě to nějak zvládáme, ale je jich tam opravdu hodně, ale i tak to stojí za to, oni se tam rozprostřou.
0: Takže máte perné léto?
1: Musím říct, že jo, já bych řekla, že to je srovnatelné teda s loňským rokem, i přesto, že třeba nebylo úplně hezké počasí a dost nám tu pršelo, tak v červnu nám přišlo asi 5 000 návštěvníků a v červenci už jsme na 8 000 na Panské skále.
0: To je slušné číslo. Panská skála, to je samozřejmě asi ta největší atrakce, ale kdybyste nás mohla vytáhnout na nějaký zajímavý výlet nebo návštěvu v okolí Kamenického Šenova, kam by to bylo?
1: Já bych vás pozvala na Panskou skálu, kdybyste zaparkovali, protože hned v jejím okolí je spousta dalších zajímavých míst. My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti, není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled a máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia. A to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to. A hnedka i v nejbližším okolí je i stezka Pyšné princezny, která osloví hlavně rodiny s dětmi, takže určitě je tam co vidět.
0: A na Panské skále určitě netrpíte nedostatkem kulturně společenských akcí. Jestli se nepletu, tak vy tam brzy budete mít nějaký koncert nebo festival?
1: Určitě hnedka za týden, příští sobotu 8. srpna, máme tradiční hudební festival, který se nazývá Letní Panská skála. Ale to se lidé můžou těšit na Jakuba Díka, na 100 zvířat a velkým tahákem bude určitě slovenská kapela Horký čas líže, takže je to tam moc fajn, tak určitě doražte.
0: No to je velmi lákavá pozvánka, nicméně vy máte i nějaké dlouhodobější akce, je to tak?
1: Je to tak, my jsme si letos trošku přidělali práci na léto, ale samozřejmě nás to hrozně těší, my jsme na 10 kopců v okolí Kamenického Šenova, na vyhlídky, rozhledny, na nějaké jakoby zajímavé kopce a místa s výhledem rozmístili skleněné ptáčky, které hledají nejen rodiny s dětmi, ale i pejskaři a i zdatní turisté. A pokud se s tím ptáčkem vyfotíte a do 30. září nám tu fotku pošlete, tak budete ve velkém slosování o opravdu hodně cen. Ať už to jsou sladké ceny, jsou to ale sportovní ceny, jsou to zážitkové ceny a myslím si, že je hodně na to se těšit, takže pokud máte cestu k nám, tak určitě najděte skleněného ptáčka, vyfuďte se a doražte.
0: Teda ale vy nás přímo vábíte na tu Panskou skálu do Kamenického Šenova. Mimochodem, když tam dorazíme, zajistíme si nějaké ubytování nebo jsou ubytovací kapacity vyčerpané?
1: My to máme spíše takové menší penzionky, takže asi to není úplně na nějaký zájezd, spíš na nějakou rodinnou dovolenou. Jeden je přímo naproti Panské skále, ale pak tu máme třeba i v Roubenkách nějaké takové místní u soukromníků, které jsou ale o to hezčí. A pak pokud máte spíše zájem o nějaký hotel, tak určitě v nejbližším okolí třeba Nový Bor, Česká Lípa a tak dále, tak tam to stojí za to.
0: Říká vedoucí kultury informačního centra Panská skála Kamenický Šenov Klára Machová. Já vám moc krát děkuju, přeju vám krásné léto a budu se těšit zase příště na slyšenou.
1: Já také. Hezký den. Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Lodní společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec a v tom našem hudebním proudu už je připravená Helena Vondráčková, Já půjdu dál. No a my taky půjdeme dál v tom našem programu. Za 9 minut, tedy úderem 16. vás čekají zprávy, které připravuje Iveta Vláhová a po 16. hodině Humoriáda. Dnes se vás hostí Patrik Rozehnal a herec Jiří Lábus. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Členové volebních komisí dostanou vyšší odměnu. Lidé v Jablonce nad Nisou se budou moct ochladit díky mlžítkům. Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun.
2: Za pozici předsedy nebo zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou také členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Jak uvedla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v případě, že bude druhé kolo voleb, dostane předseda komise 5800 korun. Odměny ministerstvo vnitra plošně navyšuje průměrně jednou za 8 až 10 let. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. To by mu mohlo přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Ročně stojí kraj energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů korun. Ceny pro roky 2028 a 2029 jsou ale už teď na burzách příznivé, jak sdělil jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moct v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na třech frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moct ochladit nejméně do konce letních prázdnin. Doplňuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Jedno je prostor před radnicí, takže na Mírovém náměstí, potom ulice Komenského a na autobusovém nádraží. Je to opravdu připraveno a pokud by byly horké dny ještě po tom měsíci srpnu, tak budou samozřejmě instalována taky.
0: Výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem začne v Libereckém kraji platit ve čtvrtek. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty se vyšplhají na tropických 33 až 36, na horách na 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 38 u obce Bezděz na Českolipsku havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je s únikem oleje, na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taky bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona je pořád stejná vlastně. To je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byli to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Víš, všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad, tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A ano. To Bčko do divadla to stavili až
1: no,
0: jako
1: já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Budakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. V 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepustí sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě

0: Labu se náš dnešní host vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Sasky Burešovou, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešního

0: Miroslavem Kyní, anebo Petrem Novotným a jeho společností Znovot. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozhrnal, i vás, pane Lábuš, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Gratuluju vám, že jste dostal v víkendu nějakou cenu
2: jo,
1: na nějakém festivalu.
2: V sobotu, ano. V Horském Hradišti.
1: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
2: Děkuju vám.
1: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
2: Děkujeme
0: moc. Přepojeme na dalšího.
3: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo něho nabídne, že?
2: A co, pardon, já teď jsem...
0: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
2: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
3: Oni,
2: nevím.
3: Ale je fakt, že dla Pažilova Vozráta to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
0: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
2: Na co?
4: Na lyže.
2: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
0: Je to zase nějaká nedovednost?
2: Ano, absolutně nedovednost.
0: To asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
2: Jo, o něm jde všechno, tak já nic nevyprávím.
0: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
5: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
0: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
6: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
7: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
6: Vážně.
7: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
0: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
2: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
0: I hlasatelky jste uměl.
2: Taky, ano.
0: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
2: No, tak Věra Pokorna. Vážení přátelé, teď bude 19:30. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. To je zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem si takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo
0: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
2: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlas
0: a to. A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
2: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Faladniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
0: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
2: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
0: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, že to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila, bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo, no a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to a jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Já dodal jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká pojezdy, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že jo? Takže
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době?
2: V té době, já si myslím, tohle v lidové škole uměl, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říct, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to,
10: no?
9: Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles,
9: no.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, Za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat. Jela asi na výlet.
10: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, nemusím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pěvec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pěvec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: Vy jste myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to musíme si dobře.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vlastně, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule. Z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkaj to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No to třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalíte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? A když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale no, aby jsme ale to zkrátili. Podívejte rádi, se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není. No.
7: To je mi líto a ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte.
9: Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lidé z Jablonecké ulice Nová Pasířská rozhodli o zachování jednosměrky. S protipovodňovými opatřeními ve Višňové ve Frýdlantském výběžku pomáhají odsouzení vězni. Česko od Evropské unie za první pololetí získalo o 38 miliard korun víc, než samo odvedlo. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty do 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Obyvatelé ulice Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé ulici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatele dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Dostali jsme 224 hlasů, z nichž po kontrole úředníci uznali 214 jako platných. Hlasování se tak zúčastnilo téměř 82% oslovených domácností.
2: Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosu bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají vězni několikrát do roka. Ušetří tím obcím peníze, pomůžou s doplněním personálních kapacit při těžkých pracích a navíc se to i užívají, říká jejich vychovatelka Štěpánka Frélichová.
4: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven a dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstraha platí od čtvrtka do půlnoci z pátku na sobotu. Maximální teploty by mohly vystoupat nad 32 stupňů Celsia. Lidé by proto podle meteorologů měli prověřit funkčnost systému chlazení a při cestování sledovat aktuální situaci v dopravě. Doporučují také držet se ve stínu, dodržovat pitný režim, zátěž plánovat na chladnější části dne a nenechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropské unii druhým nejlépe čerpajícím státem.
1: Počasí.
2: Noci bude převážně jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Novém Městě pod Smrkem na Liberecku v Revoluční ulici dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné pozdní 29. červencové odpoledne, máme 4 minuty po 17. v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co vám v dnešním souhrnu našeho vysílání nabídneme? Nejprve se vrátíme k dnešnímu dopolednímu hostovi, se kterým Iveta Kalátová probírala žloutenku, a pak také budeme sondovat, jak letos probíhají žně v Libereckém kraji. Další témata načrtne Iveta Bláhová v souhrnu regionálních zpráv už za pár minut a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, informovala ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář. Více se dozvíte už za chvíli. Bereni Bedřichová v Jizerských horách se zatím nedomluvilo se společností Niseko na směně pozemků. Lyžařská sezóna v tamním ski areálu je proto v ohrožení. V plánu vedení obce je získat pozemky na sjezdovkách do svého majetku. Investoři by ski areál provozovali. Niseko za své pozemky požadovalo směnu za stavební pozemek pod vodojemem. Podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj by ale obec ztratila.
2: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 milionů korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen.
1: Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun. Jaké odměny budou mít zapisovatelé nebo předsedové komisí, se dozvíte v této hodině. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moct v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na 3 frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moct ochladit nejméně do konce letních prázdnin, doplňuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Jedno je prostor před radnicí, takže na Mírovém náměstí, potom ulice Komenského a na autobusovém nádraží.
1: Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílači ještě poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Krátce po činu ho zadrželi liberečtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci, jak informovala mluvčí policie Dagmar Sochorová. Výše škody zatím stanovena nebyla.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: obavy ze letního počasí. Jak se počasí bude vyvíjet dál, to nám nastíní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána. Co můžeme čekat?
1: Tak obloha zůstane během večera i noci ve smraku, nadále bude vyjasněno, teploty se teď pohybují mezi 29 a 32 stupni v nižších polohách, na horách je to potom okolo 25, no a v noci by měly klesnout mezi 18 až 15 stupňů, podobně i na horách, jenom v těch horských údolích a kotlinách, který může být méně, takže už opět teplejší noc.
0: Já mám takové podezření, že číslo na teploměru bude tak trochu zítra korespondovat s číslem v kalendáři. Jaké budou teploty a jak tedy bude zítra, 30. července?
1: Tak zítra bude ještě tepleji, bude to jeden z těch dvou nejteplejších dní tohoto týdne, tím dalším bude potom páteční den. Zítra ty maxima tady vystoupí mezi 33 až 36 stupňů, na horách mezi 29 a 32. Co se týká počasí, tak hlavně v první polovině dne to bude převážně jasno. Během těch odpoledních hodin se pak v okolí hor může tvořit kupovitá oblačnost, která se potom bude zase opět rozpouštět a zase se vyjasní. Další oblačnost čekáme, že bude přibývat až v noci na pátek.
0: Tak 36. července zítra skutečně není, ale budeme mít určitě tepleji, než se možná tak trochu očekávalo. Já vám samozřejmě moc krát děkuju a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
0: Podrobnou předpověď počasí nám nabídla Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve valčíkovém rytmu jsme dospěli k 17. hodině 21. minutě, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a my jsme během dnešního odpoledne kromě jiného nahlédli pod pokličku nové výjezdové základny, kterou dostanou zdravotničtí záchranáři ve Frýdlantu. Její stavba za 108 milionů korun začala u tamní nemocnice a záchranná služba bude mít moderní zázemí pro zvýšení komfortu a také pro lepší provoz. Detaily nám prozradila redaktorka Johana Tománková.
1: V těsném sousedství nemocnice vznikne nová dvoupodlažní budova, budou tam lékařské pokoje, šatny, sociální zařízení, denní místnosti s kuchyňkou, školící místnost a garáže. Budova bude stát v těsném sousedství nemocnice na konci Fignerovy ulice. Stavbaři základnu také napojí na přilehlou komunikaci a vymění v místě inženýrské sítě. Stavba by měla být hotová příští rok v říjnu.
0: No a kde vlastně záchranáři ve Frýdlantu sídlí teď a jak moc novou základnu potřebují?
1: Sídlí v bývalých ambulancích, které už nevyhovují současným podmínkám. Kromě toho záchranáře asi nejvíc trápí vozový park. Teď musí záchranáři při výjezdu k sanitce několik metrů docházet. U nové výjezdové základny budou mít lepší dostupnost do auta. Jak říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Krčmář.
2: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
1: Je potřeba také zmínit, že ve Frýdlantu slouží 3 posádky s jedním lékařem. Přítomní jsou 24 hodin denně, 365 dní v roce, takže kromě kvalitního pracovního prostředí potřebují také místo na odpočinek.
0: My jsme v našem vysílání nedávno mluvili o výjezdové stanici pro záchranáře v Jablonci nad Nisou, která se právě otevřela. Jaké jsou další plány s dalšími základnami?
1: Na to jsem se ptala hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj. Před dokončením je například integrované výjezdové centrum v Turnově, které se slavnostně otevře 3. září. To bude sloužit pro záchranáře a také pro hasiče a policii. Kraj připravuje projekt na novou stanici v Semilech. Podle zdravotnického záchranáře a mluvčího Michaela Georgieva je na tom aktuálně nejhůř základna v Liberci v Husově ulici. Podmínky tam podle něj jsou velmi omezené. Hejtman Půta řekl, že by se mohla administrativní část stanice přesunout do budovy bývalého skloexportu, o kterou kraj usiluje. Stavba nové základny je ale zatím ještě daleko, kraj pro ní hledá pozemek.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Stále krásné pozdní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Je 17 hodin 31 minut, vy posloucháte Den v kraji, tím dnem je středa 29. července, mimochodem dnes je Mezinárodní den tygrů. Včera byl Světový den hepatitidy a v návaznosti na to byla naším dnešním dopoledním hostem ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje Monika Hausen-Blasová. S kolegyní Ivetou Kalátovou si povídali o žloutém typu A, jaký je teď aktuální výskyt v Libereckém kraji, zda se vyskytuje třeba na táborech, jakou ochranu před tímto virem hygienici doporučí, když cestujeme do zahraničí, čemu se vyvarovat, abychom se nenekazili a čím se přenáší hepatitida typu E.
1: Teď už bychom se možná mohli podívat i tak trochu do statistik. Virová hepatitida typu A, jak to teď vypadá v současné době vůbec v Libereckém kraji?
2: Tak v Libereckém kraji ta situace je celkem klidná na rozdíl od těch ostatních krajů, protože třeba Praha, Středočeši, Brno vlastně se potýkaly i v tom loňském roce s vyšším výskytem. Takže v Liberci máme ten vlastně k včerejšímu datu 20 případů.
1: Mm-hmm. A to je v porovnání s ostatními roky? Je to takový ten průměr, nebo je to?
2: Je to, dá se říct, že ty vyšší výskyty, to bylo v roce 24, to jsme měli asi 120 případů, takže to bylo vlastně, a v loňském roce to bylo necelých 50.
1: Faktem je, že teď v létě o dovolených tam to vždycky spíš narůstá než v zimě, nebo liší se to třeba v těch ročních obdobích?
2: Tak vlastně v tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30. Takže my jsme nejvíc těch případů bylo zachyceno v měsíci září, říjen.
1: A to si pamatuju, protože jste nás navštívila, bylo to nějak před Vánocemi a tam jste teda přinesla zprávu, že se to zvyšuje počet těchto nakažených lidí. No, jak je to teď třeba, vím, že krajská hygienická stanice vysílá kontroly na tábory, tak tam se také může něco vyskytnout. Nechci malovat samozřejmě čerta na zeď.
2: Tak tady taky ťukám, myslím si, že tábory určitě to řeší kolegové nebo kolegyně a samozřejmě i jako nakazit se žloutenkou typu A může kde, takže tam žádný teda případy prostě z táboru neevidujeme, naštěstí.
1: No, máme tady dobu dovolených, hodně třeba našich posluchačů míří do jižních destinací, tropických destinací, tam je tady opatrnost opravdu asi hodně na místě, člověk se uvolní, zapomene na nějakou žloutenku, jde po nějaké orientální tržnici a tamhle něco se zobne, tamhle se dá něco dobrého k pití.
2: Tak já teda si to neodpustím, spíš bych doporučila, aby pokud někdo ještě není naočkován proti žloutence typu A, aby to tak učinil a bude mít vlastně klid. Pokud to už nestihnete, tak rozhodně je potřeba vlastně mít vlastně v té kapse opravdu dezinfekci na ruce, ale žloutenkou typu A se vlastně můžete nakazit právě konzumací nějaké kontaminované potraviny, ovoce, zeleniny, takže pokud jdete na nějaké trhy, tak určitě tu zeleninu, ovoce umývat a s balenou vodou, když nevíte, jaká je třeba voda, nepoužívá vodu z kohoutku, když někam cestujete. Určitě se doporučuje dávat si pozor na led, protože taky nevíte, z čeho byl vyroben, takže pokud je to ovoce, lze oloupat, tak prostě loupat, vzít si ovoce, které si můžete oloupat.
1: Mm-hmm. A můžeme onemocnit v těchto zemích třeba i jiným typem žloutenky? Třeba dejme tomu tím Ečkem?
2: Tak samozřejmě žloutenka typu E se vyskytuje také celosvětově. Takže se nakazit můžete a tam je to opravdu potom tou konzumací. Vlastně ve světě je častá vlastně kontaminace vlastně vody, takže ten virus je často ve vodě a v té Evropě vlastně ty záchyty i v ostatních státech jsou právě po konzumaci toho vepřového nebo té zvěřiny. Takže tímto způsobem.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Ve dni v kraji Českého rozhlasu Liberec jste slyšeli Lenku Filipovou a kromě Lenky Filipové jste v této hodině slyšeli také naší kolegyni Ivetu Bláhovou, která v souhrnu regionálních zpráv mimo jiné mluvila o tom, že členové volebních komisí si letos vydělají víc peněz. Základní odměnu ministerstvo vnitra navýšilo o 700 korun. Radnice v České Lípě už začala s hledáním komisařů pro svých 44 okresků a ve vysílání pohodového odpoledne nám o tom víc řekl redaktor Jiří Jelínek. Tak kolik peněz si letos členové volebních komisí vlastně nově vydělají?
1: Tak je to tak, že základní odměna je 2500 korun, při minulých volbách to bylo 1800. Místo předseda komise dostane 3000 a předseda a zapisovatel mají nárok na 3500 korun. To je ale jen základní odměna. V České Lípě se stejně jako v celém obvodu Česká Lípa bude volit také do Senátu, no a za to komisaři dostanou 800 korun navíc. No a pokud nebude na zvolení nového senátora stačit první kolo, tedy nikdo nepřesáhne 50% platných hlasů, je za to další odměna, za to druhé kolo v rozmezí od 1000 do 1500. Korun. Když to shrnu, v nejlepším případě získá řadový člen na Českolipsku 4300 korun, místo předseda 5000 korun a předseda a zapisovatel 5800 korun.
0: No proč vlastně ministerstvo k navýšení odměn sáhlo?
1: V některých oblastech je dlouhodobě problém najít dostatečný počet členů volebních komisí. Odměna se naposledy navyšovala před 8 lety, předtím před dalšími 10, no a inflace mezi tím hodnotu peněz poměrně dost snížila. Na členy komisí jsou navíc kladeny různé nové požadavky. Od minule například musí umět obsluhovat systém prokázání voliče přes e-doklady. Podle Tomáše Jandory z ministerstva financí by vyšší odměna mohla zvýšit ochotu lidí ve svém volném čase usednout do volebních komisí. No a tady dodám, že s tím vzrostou samozřejmě také náklady státu na pořádání voleb o zhruba 250 milionů korun. Celkem budou volby stát státní kasu asi 1 miliardu.
0: A jak se může člověk do volební komise přihlásit?
1: Jsou na to dva způsoby. Buď vás tam deleguje kandidující strana, hnutí nebo volební uskupení, tito lidé mají přednost, protože je cílem, řekněme, křížová kontrola volebního procesu. Například hnutí stačilo při minulých parlamentních volbách své delegáty dokonce požádalo, aby výsledky ze svých okrsků posílali rovnou na centrálu hnutí, protože se obávalo manipulace voleb ve svůj neprospěch. Druhým způsobem, jak se stát členem volební komise, je nahlásit se jako zájemce na obecním úřadě. Úřad pak volební komisaře podle potřeby rozmístí do jednotlivých okrsků.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Dále ladíte Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji, je 29. července, jsme tedy v polovině letních prázdnin, no ale toto není jenom čas prázdnin, ale také žní. A letošní sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji je zhruba ve třetině. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Jaké jsou výnosy a kdy by mohly žně skončit, o tom si v dopolední pod Ještědem povídala kolegyně Iveta Kalátová s Jiřím Teplým z Agrární komory.
1: Tak letošní červenec byl poměrně chladný a v některých dnech i deštivý. Projevilo se to nějak negativně na sklizni?
2: No, samozřejmě žně se nám trošku natahují, protože máme v Libereckém kraji ke sklizni 17 800 hektarů obilovin a 5 100 hektarů řepky. Ale zase to není takový velký problém, protože my jsme zvyklí, že tady ty žně jsou přece jenom trošku delší. Jsme zase na druhou stranu rádi za každou tu kapku, protože proti jiným částem republiky přece jenom tady nějaká voda spadla a tím pádem vlastně jsme tak nějak, jak se říká, natažený žně, ale jsme v pohodě. A my máme dnešku sklizeno necelou polovinu a dnešním dnem si myslím, že zase technika opět vyrazí, protože ta předpověď je velmi příznivá minimálně na 4-5 dní, takže dneškem zase budeme dál pokračovat.
1: No asi ohledně žní lepší počasí byste si asi nemohli přát až na to tedy, že ty teploty budou asi až možná příliš vysoké, ale vraťme se k tématu, jaké jsou letos výnosy třeba v porovnání s loňskem?
2: No samozřejmě jsou nižší, ale jsou tam dva aspekty, že jo, hlavně u těch jarních obilovin v květnu, jestli si lidé pamatují, v květnu bylo velké sucho a v tu dobu jařiny odnožují a tím pádem je toho méně. A druhý aspekt je ten, že bohužel jsou nízké výkupní ceny a zemědělci musí šetřit, kde se dá. A ten problém k Hormuzskému průlivu, kde cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy.
1: Mm-hmm. Tak vy už jste mi na to tak trochu odpověděl, jaké jsou tady aktuálně výkupní ceny?
2: No, žádný zázrak, protože jsou to ceny, které byly prakticky před 25 lety, ale ty náklady jsou úplně někde jinde. Vidíme to i dneska, kam se zase šplhá cena nafty a zemědělství je jeden z největších spotřebitelů teda nafty. Takže my máme ty ozimé ječmeny máme prakticky sklizeny, ty se pohybují někde cenově 3200, 3400 za tunu. Pšenice se dnes pohybuje v krmná pšenice 3900 a potravinářská tak 4,2, 4,3. Jsou to opravdu, jak říkám, špatné ceny, protože myslím si, že ty náklady jsou daleko, daleko vyšší a jak se říká, když bude ten zemědělec na nule, bude rád.
1: Mm-hmm. A kdyby tedy podle vás mohla letos sklizeň v našem kraji skončit?
2: No tak samozřejmě, hrad jsem řekl na úvod, máme to trošku natažený, ale tady na tom severu jsme na to zvyklí celkem. Byly roky, kdy jsme měli už na konci července skoro sklizeno, ale byly také roky, kdy jsme ještě sekali v září, takže já si odhaduji podle toho průběhu počasí, že někde v polovině srpna bychom mohli mít hotovo a tím pádem bychom mohli také 29. srpna Bělenici na krajských dožinkách říct, skutečně máme posekáno.
1: Mm-hmm, tak ať se vše náležitě zadaří.
0: A my už máme také v Českém rozhlase Liberec sklizeno. Den v kraji končí, nicméně vysílání Českého rozhlasu Liberec zdaleka ne. Úderem 18. hodiny pro vás bude mít Iveta Bláhová zprávy a po 18. hodině se můžete těšit na setkání u mikrofonu. A budeme opět cestovat s redaktorkou Ivanou Bernátovou a kolegou Pavlem Kudrnou. Tentokrát se podíváme na portugalský ostrov Madeira v Atlantském oceánu. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdantu novou výjezdovou základnu. Společnosti v Česku likvidují ekologickou zátěž z průmyslových areálů v Libereckém kraji 2. Regionální studia Českého rozhlasu povedou dál stávající ředitelé. Plzeň a Karlovy Vary budou mít nového. Zítra ráno a dopoledne bude jasno, odpoledne oblačno a teploty až 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Ve Frýdantu na Liberecku nezačala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdantu sídlí v pronátých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že, jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
2: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Starou ekologickou zátěž likvidují některé firmy v Libereckém kraji. Jde o místa znečištěná v minulosti průmyslovou výrobou. Téměř 3000 tun toxických látek likviduje například papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Toxický kal prosakuje do podzemních vod. Proto je součástí likvidace také vybudování kontaminační stanice. Práce by měly trvat 2 roky. Environmentální zátěž likvidují také ve Frýdštejně na Jablonecku.
4: Ve Frýdštejně čeká sanace bývalý pískovcový lom v lokalitě Podhorčí. Místo bylo za minulého režimu zavezené odpadem a podle nezávislého starosty Miroslava Mencla jeho tam asi 700 krychlových metrů. Práce by tam měly začít v druhé polovině srpna. Ministerstvo životního prostředí připravuje sanace na dalších zhruba 10 místech. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Výuka na Jablonském gymnáziu u Balvanu je od září zajištěná. Informoval o tom dočasný ředitel školy Tomáš Hofrichter na webu školy. Na Jablonském gymnáziu skončilo nedávno přes 10 pedagogů. Bylo to důsledkem situace poté, co do vedení školy před 2 lety nastoupila ředitelka Michála Mutl. Tu krajští radní v červnu odvolali. Dočasný ředitel oznámil, že sehnal několik kvalifikovaných pedagogů, aby mohla výuka v září pokračovat. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jeho korejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozlov.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor oblačno a teploty se vyšplhají na 33 až 36 stupňů, na horách naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
5: Přeji krásný den. Vítám vás u pořadu Českého rozhlasu Liberec Setkání u mikrofonu dnes s Pavlem Kudrnou. Já jsem si pozval opět kolegyni, redaktorku Ivanu Bernátovou. Je to neúnavná cestovatelka. Líbí se mi na ní, že si plní své cestovatelské sny. No a dnes nám bude vyprávět o perle Atlantiku, o Madejře. A vy buďte vítáni.

0: Tak ještě jednou buďte vítáni. Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec právě začíná. Vítám Ivanu Bernátovou, s níž si teď budu povídat o ostrově obklopeném Atlantickým oceánem, o Madeiře. Takže Ivano, ahoj.
1: Ahoj, Pavle.
0: Tak co, jak tě vzala Madeira za srdce?
1: Vzala mě hodně za srdce, protože tenhle ostrov, portugalská enkláva, jak si říká, uprostřed Atlantiku, nabízí nádherné přírodní scenérie od zelených hor a vavřínových pralesů po velmi dramatické a strmé útesy, kde žijí racci a další mořští ptáci, až po sopečné pláže. No a zajímavé na Madeiře jsou také túry podél levát. To jsou takové unikátní zavlažovací kanály, které křižují celý ostrov. No a v neposlední řadě je Madeira místo, které nadchne milovníky květin, jako jsou strelície, orchideje nebo anturie, prostě zahrádkáře, jako seš ty. Madeira velice nadchne. No a ty květiny rostou úplně všude. My jsme tam byli v květnu, takže to byla prostě zahrada, celá Madeira. No a nejnádherněji jsou ty květiny naaranžované na tradičním květinovém festivalu, který se odehrává v hlavním městě Funchalu.
0: Když si představím třeba Floru Olomouc, jak tam je ten hlavní pavilon vyzdoben těmi květinami, tak to si myslím, že je nějaké promile toho, o čem ty vyprávíš, když se takto daří květinám někde. Co zajímavého si lze ve Funchalu prohlédnout?
1: Tak je tam řada památek, jako je malebná pevnost svatého Jakuba, je tam mimochodem teda krásná restaurace i s výhledem. No a pak je to středověká katedrála Sé, k níž vede krásně dlážděná a exotickými fialovými žakarandami, takové vysoké stromy s fialovými tedy květy.
0: Žakarandy? Nebo...
1: Žakarandy.
0: A co to je žakaranda?
1: No je to strom, který to má
0: jako
1: fialové
0: stromu.
1: Květy. Ano,
0: jako
1: jsou tam
0: doslova prostě.
1: Aleje. Ano, žakaranda. No. Píše se to z J a čte se to z Ž.
0: Co zajímavého si lze ve Funchalu, Ivano, prohlédnout?
1: Tak je tam řada památek, jsou tam různé letohrádky, je tam malebná pevnost svatého Jakuba, taky středověká katedrála Sé, kníž vede krásně dlážděná a exotickými fialovými žakarandami roubená výstavní třída Ariaga.
0: Promiň, já jsem tedy botanik, lehce, já jsem nikdy neslyšel žakaranda, to je keř strom, nebo
1: je
0: co
1: to je? Vysoký strom vysoký s fialovými strom. Květy a píše se to jakaranda a čte se to žakaranda. A já už jsem tyhle ty stromy viděla dokonce i v Africe, no a teď tedy po druhé na Madeiře.
0: A ten, nebo to, ta metropole Funchal, za co vděčí vlastně tomu svému jménu?
1: Tak je to fenikl.
0: Fenikl?
1: Jo, který portugalsky je Funcho. Ten fenikl tam roste všude a vlastně, když tedy se naznačil tu historii nebo to jméno, tak to místo u moře, nad nímž se týčí vysoké hory, inspirovalo k vybudování města portugalské kolonisty. Proto to patří tedy Portugalsku, ta Madeira. A ti kolonisté ve 20. letech 15. století hledali takový hodnější terén, než měli doposavat, protože dřív tam byla taková vesnice jejich, první osada, Câmara de Lobos, teď je tam mimochodem krásný papouščí ráj, je tam celý areál, může se tam jít podívat na papoušky. Takže to nové místo zvolili úplně skvěle, je tam samozřejmě víc místa, z dálky připomíná Funchal obrovský antický amfiteátr, který jako by byl porostý takovým popínavým břečťanem krásných domků, z nich mnoho je postavených v kopcích i na strmých útesech a krásně se pak po nich sjíždí na proutěných saních.
0: Počkej, po těch útesech, jak jsi říkala, jsou strmé, ostré, tak po nich?
1: Ne, je to tedy po silnici, ale my jsme to ani po té strmé silnici nedali, báli jsme se, taky nás odlákala docela vysoká cena té jízdy, ale jako spousta německých turistů neodradila, takže tam byly doslova fronty na ty proutěné saně. Ty proutěné saně Carreiros ovládají dva řidiči v krásných slamáčcích s jedním frajerem, teda pěkným frajerem jsem dokonce vyfocená, dala jsem to na sociální sítě. No a tyhle sáně sloužily od počátku 19. století jako rychlý dopravní prostředek pro místní obyvatele, kteří potřebovali přepravit těžký náklad z těch hor nad Funchalem dolů do přístavu. No, jsou vyrobené, jak jsem řekla, z proutí a jsou usazené na takových dřevěných lyžinách, které se před jízdou navoskují. Takže my jsme tam u toho procesu byli, jak to tam plně voskují, mají tam obrovské skladiště těch proutěných saní. A když se vlastně dostanou pak ty proutěné saně dolů, tak je vyvážejí zpátky nákladními auty a ti řidiči zase jedou nahoru autobusy. No a ty řidiči vlastně mají speciální boty s tlustou gumovou podrážkou a nejprve za těmi saněmi běží a naskakují na ně hned po nabrání rychlosti, no a ty boty používají jako brzdy. No a tak my jsme se stejně z toho báli, když vypadali bezpečně ty chlapy, tak jako nedali jsme to psychicky. No a ta jízda začíná pod kostelem Panny Marie nahoře Monte a končí v oblasti Livramento u toho přístavu ve Funchalu. Trasa je asi 2 kilometrová a sáně mohou jet skoro 50 kilometrovou rychlostí. Takže my jsme si všechno to, co se kolem nich dělo, jako docela vychutnali, no ale hlavně jsme se pak těšili z toho výhledu z hory Monte, kde je vidět prostě i poloostrov São Lourenço, chráněná krajinná oblast a všechno, co k tomu náleží k té Madeiře.
0: Tak my se na tu tour vydáme po písničce, já jenom, jak si říkala, až 48 kilometrů v hodině sáně, tak promiň, teď já budu trošku tuzemský. Já když vidím některé mlaďochy, jak jezdí na těch elektrických koloběžkách, tak to 50 může být minimálně. Takže ti by se určitě na těch saních na rozdíl od vás tedy svezli rádi. Za chvilku půjdeme na tu tour. Posloucháte Setkání u mikrofonu, posloucháte Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Ivanou Bernátovou si povídáme o Madeiře. No, my jsme se neprovezli na saních, tak určitě, jak tě znám, si nenechala ujít nějakou túru.
1: No, podél Levát, ty jsou prostě velmi slavné na Madeiře. Jejich celkem, těch největších je 15. My jsme se vydali s kamarádkou Dášou podél té nejproslulejší královské levády. Ty levády sbírají vodu z hor na severu Madeiry a přivádějí ji na suchý jih. No a ta jejich historie sahá až do 15. století. Tehdy osadníci potřebovali rozvádět vodu, zejména pro pěstování tehdy velmi cenné cukrové třtiny a taky později i vinné révy. No a ty kanály nejdříve stavěly ze dřeva a hlíny, potom je začaly vysekávat do tvrdých sopečných skal a samozřejmě tuhle tu práci velmi naváhou dělali afričtí otroci. No, v minulém

0: století portugalská vláda systém rozšířila a vybetonovala, vlastně se tím vodou zásobují velké vodojemy a pak se to rozvádí do těch jednotlivých měst na pobřeží. No a ta síť kanálu měří přes 2500 kilometrů teď. No a ta královská má teda pouhých 5 kilometrů, takže jsme šli 5 kilometrů tam a 5 kilometrů zpátky, takovou úzkou pěšinkou. A ta cesta je lemovaná eukalypty a vavříny, taky obřími kapradinami, které mi připomínaly kapradiny také na Novém Zélandu, takže jsem si taky připadala tam jako
1: cesta
0: jako hobbit.
1: Cesta do pravěka.
0: Ano, jako do cesta do pravěku. No a taky jsme tam cestou potkali takový vodopád, pod ním jsme procházeli, takže nás pořádně osprchoval. Protože nebylo kam uhnout, protože pod námi byla propast, takže jsme tedy proběhli a byli jsme trošku zmoklé.
1: Dobrodruzi, koukám.
0: No, a došli jsme až v takové bystřině Ribeira Bonito, která tu celou Levádu napájí. No a když jsme potom došli tedy dolů, tak jsem si vlastně ten život okrášlila velkou pochoutkou pro mě, mučenkovým cheesecakem. Hmm.
1: Takže jste se osprchovali, pak jste se prošli, byla potřeba nějaká doba relaxace, takže jste si asi pochutnali, ne? Za jako zásluhu.
0: No já si myslím, že po těch kilometrech, po těch krocích jsem si zasloužila tu sladkost, když jsem teďko na cestě teda hubnoucí a vždycky rozmýšlím, co si dám, ale jako tam jsem neodala, protože to vypadalo nádherně.
1: Nesmysl hubnout takhle na cestách, to jako kdyby si chtěla držet dietu na Vánoce, prosím tě, takže v pohodě. Zubla si, ne?
0: Zubla 8 kilo.
1: No tak prosím, jsem si měl všimnout zdvořile. No povídej dál.
0: No, tak ten cheesecake nám strašně chutnal, tak jak jsem řekla. No a když už teda jsme u toho jídla, nebo jsem se dostala k tomu jídlu, tak jsme ochutnali řadu dalších takových exotických pochoutek. Je to například espetáda, což jsou takové obří kusy hovězího masa, které jsou marinované v česneku a soli, grilují se na otevřeným ohněm na takové obří dřevěné jehle. No, ta jehla je asi metr vysoká, číšníci ji pak nesou velice obřadně ke stolu, takže tě to doslova ohromí a teď nevíš, které, jak s tím máš zacházet, jak to máš sundat to maso z toho, protože v podstatě s tím tak trošku šermuješ, ale zvládla jsem to, bylo to hodně chutné.
1: Prosím tě, říkáš, promiň, trochu fyziky, jehla je asi metr vysoká, no. Nechtěla jsi říct dlouhá nebo...
0: Tak dlouhá taky, no.
1: Čili ona je postavená...
0: Taky. Ona je postavená na stůl, no, tak takže je před tebou takhle...
1: Tak to jo, my žijeme teď v domění těch grilovacích, vodorovných, no. Tak už tomu rozumím. No a co třeba víno?
0: No víno jsme si samozřejmě dali, oni mají teda takové to typické maďarské víno, takové sladší a vlastně má takovou zvláštní exotickou chuť, ale mě to teda velice chutnalo. Ten výrobní postup, jak jsem se pak dočetla, byl objeven velice náhodou. Traduje se, že mořeplavci při cestě z Evropy doplňovali na ostrově Madeira mimo jiné i to víno, které bylo při průjezdu rovníkovými oblastmi zahříváno až na 45 stupňů Celsia, no a tím získalo po takovém schlazení unikátní chuťové vlastnosti. No a kromě toho vína a kromě espetády jsme ochutnali také rybu espádu. Její český název je velice zajímavý, je to tkaničnice. Myslím, že jsme to asi moc dřív neslyšeli nikdo.
1: To ne.
0: Je to taková černá ryba, má teda takové vykulené oči a takovou velkou tlamu. Ale je chutná, podává se s grilovaným banánem a s omáčkou z mučenky. No a jako na závěr jsem si dala desert. Neodala jsem zase, je to prostě tradiční desert.
1: Dietní desert.
0: Ano. Jmenuje se Bolo del Mel a je to takový tmavý koláč připravený z třtinového medu, ořechů a koření.
1: To jenom slyším, to je nula kalorií, to je jenom našlehaný vzduch a vitamíny, že? No děláš mi chutě, něco bych si dal, nepřivezla si něco?
0: Já jsem ho sice vezla jako dárek, protože on vydrží i několik měsíců čerství, nicméně jsem to nevydržela, už před hodletem jsem ho smysla. Ke kafíčku. Mé rodině jsem pak dala jiné dárky, například nejslavnější míchaný drink ponča. Jehož základem je pálenka z cukrové třtiny, včelí med a čerstvá šťáva z citronu nebo pomeranče, ale budu na tebe a kolegy v Českém rozhlase Liberec při příští cestě myslet.
1: No já tě beru za slovo, takže Bolo del Mel si slupla, kafičko si teď dostala na sucho, rozumíš? Takže příště. Ivana Bernátová, příště bude už za chvíli po písničce.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu. Dnes je naším hostem Ivana Bernátová, putujeme po Madejře. No, tak ty jsi se zavázala slibem přivést dobrotu z nějaké tvé další cesty. Prosím tě, pokud jdeš do nějaké rovníkové Afriky a budeš přivážet nějaké placky z červů, tak ne. Jo.
1: Ne, jo, tak jedu do Patagonie, tam určitě no, něco bude podobného bude.
0: Ano, takže to nevez,
1: ne, prosím z červů, tě. Tam nejsou, jo. Tam nežijí.
0: Ne, takže moc. Něco dobrého z normálních surovin, prosím tě. No, co ty vavřínové pralesy, taky jsi se zmiňovala, kde se nacházejí na ostrově?
1: Ten nejrozsáhlejší vavřínový les na světě, Lauri Silva, zapsaný na seznamu UNESCO, se nachází v oblasti Fanál v nadmořské výšce kolem 1150 metrů. Tam se drží oblačnost, takže většinu času leží mezi těmi obřími stromy magická mlha. Díky níž místo získává takovou zvláštní magickou atmosféru. No, my jsme tam zažili sluníčko a azuro, takže tu magii jsme si zažili až při cestě dolů z toho Fanolu směrem k moři a kochali jsme se, že to se noříš do těch mraků, je to nádhera. No a jinak ty vavřínové stromy jsou až 600 let staré, mají takové zakroucené větve, takže si mezi nimi připadáš jak v Jurském parku a jen přijít ten dinosaurus. No a kdo najde na zemi to opadané listí, protože trha to nemůžeš, je to chráněná oblast, ale když to spadne nějaký ten lísteček, jakože mi spad tam ten lísteček, tak se ho můžeš nasušit a přidat třeba do svíčkové.
0: Ivano, já jsem slyšel, že na Madejře se dá koupat v lávových jezírcích, tak jestli pak jste se tam do nich naložili?
1: No, líbilo by se ti to, naložili. Voda v těch jezírcích je tedy docela studená v tom květnu, ale pak se samozřejmě v létě oteplí, takže je to ještě lepší plavání. No ale když překonáš to prvotní otužování v tom květnu, tak v nich vydržíš plavat klidně hočku. Ta lávová jezírka jsou na severu Madejry, nejznámější jsou v Porto Moniz na severu Madejry. Jsou jednak přírodní. Atlantik se tam vlévá do prohlubní v lávových útesech, proplouváš takovými pěknými lagunami, ale protože je do nich poměrně komplikovaný přístup, hodný hlavně pro mladé, tak pro nás stařenky bylo vhodnější vybudované rozsáhlé bazény, do níž se přes lávové nízké bariéry přelévá Atlantik. No a ta klidná hladina bazénku docela ostře kontrastuje s bouřlivou historií vzniku Madejry. Ta vznikla díky erupcím nad horkou skvrnou pod východní částí Atlantiku. Ta láva se na povrch dostala poprvé před více než 5 miliony let a erupce pokračovaly až do období před asi 25 000 lety. A to ještě nemusí být konec té sopečné činnosti, i když je prý dnes mořská sopka neaktivní. Geologové nevylučují, že by se erupce mohly v budoucnu opět vrátit. No a právě ta kombinace výlevu lávy a následné eroze během těch neaktivních období tvarovala ty hory, strmé hory a hluboká údolí Madejry, která stále odevšad obdivuješ a všude zastavuješ tím autem. Oni tam mají teda dobré parkingy, takže všude můžeš i v těch úzkých místech odbočit, vyhnout se i dalšímu autu a zároveň se kochat. No a ještě dodám, že u Porto Moniz se poslední proudy lávy rozlily po pobřeží a rychle stuhly a vytvořily ty nepravidelné mísy a stěny, do kterých ten příliv a vítr neustále přinášejí čerstvou mořskou vodu a tu a tam i nějakou tu rybku, takže si můžeš pak udělat nějaké grundle, pokud tě to zajímá. No a je potom fajn, když si dáš pokoupili lávovou masáž.
0: Tak povídáme si, jak jste sami slyšeli, se stařenkou Ivanou Bernátovou, která by strčila do kapsy nás všechny svou vitalitou, neuvěřitelnou chutí neustále cestovat, zažívat něco nového. Já musím říct, že jenom tiše poslouchám trošku závidím, ne hodně závidím, chtěl jsem říct. Ale tu možnost, já si myslím, že máme asi všichni. Je to finančně náročné, abych tady něco nepropagovala, nestálo to 500 000?
1: Tak Madeira, vlastně když si ji zorganizuješ sám, jakože jsme to s kamarádkou udělali dohromady, já jsem obstarávala letenky, ubytování, ona dělala program, tak ti přijde na polovinu, než co ti nabízí cestovní kancelář, takže se to všechno dá zvládnout. A když to nepřeháníš, jako že by ses všude předspával někde v restauracích, protože my jsme si na snídani třeba koupili jenom jogurta a pak jsme si třeba dali nějakou tu pochoutku, ale nebylo to každý den. Hmm. nebo to víno jsme neměli každý den, tak se to fakt dá i z důchodu finančně zvládnout.
0: Takže pak si chytíš v té laguně tu rybku, jak si říkal, tu grundli, za syrova si pochutnáš. Ivana Bernátová v setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.

starýho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: A já se vlastně, Ivano, tedy povídám si s Ivanou Bernátovou, ještě vrátím k tomu květinovému festivalu, který jste na Madejře zažili. Ty jsi ho tak jenom ošolíchala. Zkus se tam trochu zastavit, jak to vypadalo?
1: Tak připomenu, že se koná vždy v květnu, každý rok, je takovou obří oslavou jara a té vegetace, která tam vyloženě vzkvétá. Ty oslavy květin trvají několik týdnů a začínají tak, že děti z celého ostrova přicházejí na náměstí Prasadu Municipiu a ke Zdi naděje pokládají květiny a vytváří takovou symbolickou stěnu míru. Ohromující je pak alegorický průvod, který připomíná slavné karnevaly třeba v Brazílii, v Rio de Janeiro, kde je tisíce tanečníků a opravdu teda nádherně oblečených tanečnic, tak pochodují centrem na hlavní třídu Funchalu na Avenue du Mar. No a pak nádherné květinové koberce na ulici Avenida Arriaga lemují vlastně tu celou tu třídu a tvoří takové obrazce sestavené z tisíců květin. No a ta semínka, to by možná jako zahrádkáře by to mohlo zajímat, tak ta si můžete přímo koupit na stáncích, dokonce tam jsou i návody, jak ty květiny pěstovat. No a kdo nepobývá na Madejře v době toho květinového festivalu, tak si je může koupit třeba i ve funchalské botanické zahradě. Ta patří vůbec nejkrásnějším, které jsem kdy na světě viděla. Roste v ní na 2000 květin, stromů a keřů, včetně dračince, a je z ní doslova lahůdkový výhled na zátoky, přístavy s loděmi a taky na protilehlý ostrov.
0: No my, když se řekne botanická zahrada, tak se vrhneme tady na tu libereckou, tu nejstarší u nás. Máme představu různé směsi nebo různé skupiny skleníků. Tam to asi všechno v přírodě, ne? Tam asi skleníky
1: nejsou.
0: Tam
1: není žádný skleník, nebo viděla jsem tam nějaké skleníky, ale takové maličké, úzké, ale jinak je to obří zahrada a je na strmém takovém jakoby svahu docela, takže si tam samozřejmě jdeš dolů nejdřív, protože tam vyjedeš nahoru lanovkou, anebo tam můžeš tedy jet autem a zaparkovat, tak my jsme tam jeli autem, že jsme měli půjčené a vlastně pak ta cesta nahoru je horší, ale vzhledem tomu, že obdivuješ ty květiny, tak tě to docela uteče a jdeš pomalu, tak to zvládáš.
0: Jak to vyprávíš všechno, tak ono to působí tak řekněme přírodně s minimem nějakých staveb a tak dále. Jak to tam je vůbec třeba s tou zastavěností, jaké tam jsou domy nebo v čem bydlí?
1: Tak ta zastavěnost ve Funchalu je obrovská. Jednak je tam tedy centrum historické, tam jsou takové ty starší původní koloniální domy ještě zachovalé a pak je tam moderní výstava, úplně moderní domky s červenými střechami, jednoduché, až po sídliště, i když docela vypadají zajímavě, ty jsou na okrajích toho Funchalu a v podstatě tam je síť silnic a mnoha tunelů, takže vlastně podal těch silnic vidíš všude domy, ale samozřejmě na těch strmých horách nic není a navíc je tam spousta chráněných oblastí, tam nestojí vůbec nic. Ale je fantastické, když prostě projíždíš těmi silnicemi a na těch útesech vidíš ty domy, tak máš pořád pocit, jak se tam ty lidi dostávají. No skutečně se dostávají po těch úzkých cestičkách. Já si myslím, že spousta lidí se tam bojí řídit, ale ve finále jako to řízení bylo naprosto pohodlné, nebála jsem se.
0: A auta, jaká tam jezdí? Stará, nová, moderní,
1: jsou tam
0: světový
1: moderní
0: značek?
1: Auta. Jsou tam moderní auta, samozřejmě, protože tam žije hodně lidí z toho, že mají půjčovny, protože každý přilítá s tě letadlem a půjčuje si auto, skoro každý. Takže úplně všechno tam najdeš. My jsme si vybrali pandu, protože malička všude zaparkuje, protože tam je místo na zaparkování velice složité kolikrát hledat, protože tam opravdu hodně turistů, ale jako zvládli jsme to vždycky, kamarádka mě navigovala, protože jsem neměla kameru v tom voze, takže vždycky navigovala, ukazovala, takže jsme to vždycky
0: takže
1: zvládli
0: mapu,
1: bez škrábnutí.
0: Mapu na koleni, jo?
1: No.
0: Jeli jste, ty, ano, jako za stará, kdy se jezdilo mapa na volantu, ne?
1: To tak, se dřív jezdilo, ale no, teď už tam kamarádka navigovala, já jsem řídila, já jsem jako byla happy jak dva grepy s tím řízením.
0: Takže happy jak dva grepy Ivana Bernátová. My se za chvilinku rozloučíme, ale ještě přeci jenom nějakou otázku budu mít. Tady je setkání u mikrofonu, tady je Český rozhlas Liberec.

0: My jsme se v tom našem dnešním povídání v setkání u mikrofonu s Ivanou Bernátovou už dostali k samému konci. Nezbývá, než se zeptat, jak se ti odlétalo a s jakými dojmy tady si přilétala?
1: Tak řekla bych, že jsem na letišti pocítila, když jsem odlétala, chuť brzkého návratu, protože ta Madeira je prostě nádherná, můžeš tam být v jakémkoliv ročním období a vždy máš co obdivovat. Jsou tam fajn lidi, všichni tam mluví anglicky, takže se bez problému domluvíš, nemusíš tam osvěžovat jakoby nějakou portugalštinu, kterou asi každý známe. Takže bylo to fajn a když se zmíním o tom odletu, tak ten je v pohodě, letadla se po runwayi rychle zvednou na tom funčalském letišti. Adrenalin je to pro piloty, ale při přistávání letiště mělo původně dráhu velice krátkou, 1600 metrů pouze. A ta dráha, obklopená těmi vysokými horami a oceánem, způsobovala, že při přistání bylo technicky extrémně náročné. No ale v roce 2000 byla ta dráha prodloužená pomocí takové masivní konstrukce 180 pilířů. My jsme pod nimi také projížděli, když jsme jeli na São Lourenço, to je takový poloostrov. No a teď má ta dráha délku 2780 metrů, nicméně i přes toto prodloužení zůstává funčalské letiště jedním z nejsložitějších v Evropě a důvodem jsou prudké větry a turbulence, které zde často vznikají. No ale my jsme ale žádnou komplikaci nezažili a ve finále jsme u letiště v půjčovně vzdali hold i té naší malé pandě, která byť trochu dýchavičně, ale přesto zvládla všechny strmé kopce po úzkých horských silničkách, i ty sjezdy, a my jsme ji bez škrábnutí, což se obdivuji sama, tedy bez ztráty jediné kytičky v pohodě do půjčovny vrátila.
0: Ty jsi zvládla všechno bez dýchavičnosti?
1: Já teda jsem zvládla všechno, protože pro mě byly ty levády velice jednoduché. To byly horší trasy třeba na Islandu, kde jsem se teda zadýchala.
0: Tak tam jsme zatím v setkání u mikrofonu nebyli. Tam se někdy brzy vydáme. Ivana Bernátová hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu Liberec v setkání u mikrofonu o Perle Atlantiku, o Madeiře jsme si povídali. Děkuju za návštěvu, děkuju za vyprávění a těším se na další. Nezbývá, než se už teď připravovat k dalšímu setkání.
1: Já už se taky těším na tebe i na všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec.
0: No a těší se i váš průvodce Pavel Kudrna.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Devatenáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Desítky oken, hotelu a vysílače na Ještědu poničil vandál. Na pěti místech v Novém Boru na Českolipsku jsou nové stojany na jízdní kola. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílače Ještěd poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vydal ostrým předmětem kříže. Krátce po činu ho zadrželi liberčtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
2: Podle dosud zjištěných skutečností měl muž během noci opakovaně házet kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Ke svému jednání následně uvedl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda okna jsou skleněná nebo plastová, a vyřídit kříže byl v tu chvíli jen nápad.
1: Výše škody zatím stanovena nebyla. Radnice v Novém Boru rozšiřuje zázemí pro cyklisty. Na pěti důležitých místech ve městě je 10 nových cyklostojanů. Podnět k jejich umístění podali sami obyvatelé města. Bezpečně si odložit kolo lidé mohou na náměstí Míru, u knihovny nebo u městského kina.
3: Jak připomněl mluvčí radnice Jiří Lebiš, Nový Bor nabízí také nabíječku pro majitele elektrokol. Doplnit energii je možné u informačního centra. Do všech stran z města míří cyklostezky, ta poslední směrem na Českou Lípu se právě staví. Druhá etapa od areálu koupaliště na Chotovický kopec bude dokončená na podzim letošního roku. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti, a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou Tamoxifen v červnu od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 4 000 balení a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty vystoupí na 33 až 36, na horách na 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Liberce v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá až do konce srpna. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, viďte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rády, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano, a jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem. Bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifonu. Tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: jsi
0: někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: vypadá to. Když jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, nebo házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne. Takhle.
0: Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit, tam je to

0: Bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zas se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
1: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
0: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
1: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku,
1: kdy... Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde, ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, zase musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tady usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne, je to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste,
1: že jo,
0: jak
1: že
0: jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénují, pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyložně, když jste si říkal, mám teď tady podávat takový ikony?
1: Takhle, ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, i díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to.
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval jste se do toho.
1: A mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Šebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte dál. A vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dozadím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat na tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každé rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Je. Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u Rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Až jste byli těsně vedle.
5: No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku, 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Tak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
4: Ukazujete na horní partii?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: Já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
3: nebo na stehnu. Ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: Jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetuvce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi o tom, po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak

0: tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
1: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
0: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo? No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
1: A kde jste to měli?
2: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi a oddavky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
1: Kde to pro vás bylo hezčí?
2: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, že jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No. Takhle to bylo, no.
1: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
2: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
1: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
2: No jo. Takhle to je.
1: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
0: No mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo? Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo? Co se to děje, no.
2: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
0: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu. Že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
1: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
0: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu. Tak jako bych...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě?
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, no. Co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje? Změní se ten život? Teď ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny? Nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být. Prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No ale vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. co to dělalo s vaším no, mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No, ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železný deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale.
3: No ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Tej vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. Pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No, teď už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme, no to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba
5: a
3: někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečím často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkuji. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Oh. 19 roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá. A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už zůstal, už omdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no tak to trvalo vlastně roka čtvrt nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, a zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když je snad každý den si člověk vzpomene, i když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela, takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá, já jsem si poříkala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole, pak se takhle stane tady to a je. No. Je to špatný, no, když se tohle to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit. Takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak... Po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějakou uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek. Ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk. Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak. Ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě... jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to je lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera tak říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech. Po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. Zase, a babi nechtí kama, babi nechtí kama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No. No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jaký říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme představovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měl jsem ho šílených let.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi. No.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: No asi já.
4: No to určitě manžel. Protože já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak toto jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kola, no, hold, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden o toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě. Každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty seš nakonec takovej šťastnej. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastnej.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, jo. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pánbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Poda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko, nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Tak jí trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni

0: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit.

0: dlouhý, co?
1: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
0: Ale jděte.
1: Dobře zaplatím.
0: Kde pak, milej zlatej, tyhle ryby nejsou na prodej.
1: Dám, kolik si řeknete.
0: Ne, svýho Toníka neprodám.
1: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
0: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
1: Hastrmani.
0: Nevěříte.
1: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
0: Já vám říkám, že jsou.
1: Jo, leda v pohádkách.
0: A kdo je tedy tohle?
1: Přece Štika. Nebo Štičák.
0: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
1: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
1: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
1: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku.
5: No tak zlom vás. Děkluku Hastermanská.

0: petit chico se parece
1: porybnička. Je mi. To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač.

0: a Peti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
2: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
2: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
2: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezonká a milá?
2: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
2: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem, ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
2: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
2: Chodím se mi máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčkej den přichystám košík ryb. Chceš?
2: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládeže.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaniček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer. A jinak zase ráno, po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kůda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá. A tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc. To se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat a vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsou 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky,
0: mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm. se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm.
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále.
1: Oni samozřejmě počkají,
0: ano,
1: protože
0: ano.
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Sousedka mm-hmm. ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm.
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm.
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm. pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. A v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano,
1: ne?
0: Ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v hřebíkách, vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5krát pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přeju, aby se dovolali a to
0: dobře.
1: Je tak všechno k tématu. A každopádně dobře mě všechno černý nabilím, takže s vámi absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v Rodnaci a posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na prácu.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců, na 6 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže se toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40.

0: smlouvu na tu práci, jo.
1: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
0: Ne, to mám účetního.
1: Máte, kdo to dává dohromady.
0: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
1: Sepisuje.
0: No, takže tak toho mám, profes, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 miliony za těch 30 roků, jo. Po těch 7...
1: Za věrnost, no.
0: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo. A protože já už je to dělá 30 roku, no tak to je hodně peněz, jo.
1: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
0: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já že mám leta a když ve 84. máte ráno v otcech stávat a jít kontrolovat, jestli padá sníh nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starostí obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jaký ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo?
1: Uh-huh.
0: A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taký dozor, jo?
1: Aha.
0: Že říká, tam ten dlouhej
1: nedělali?
0: A když se držel pivo a kouřil, jo? No tak bum a 10 000 no. Pozdíl, jo?
1: No jo.
0: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
1: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
0: No, takže...
1: Proklid.
0: To mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no.
1: Mm-hmm.
0: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. Jak já, jak se mě zavěstává a už jsou po smrti.
1: Tak. Jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
0: Ano, paničku, podobně a dobrou noc.
1: Mějte se moc pěkně, naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě...
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Je, já nemůžu, protože mám zlomenou nohu a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho narejcovala na chatu a zbyl jsem budování já a ten můj kamoš.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Výsočině tady u náměstě,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat.
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já, on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic, žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dárka, ne? A říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stavě Boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Mm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbe, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že ho zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl, seda u klumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou ječené.
0: Hmm.
1: A už je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Jožrá je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. No to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali nového právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
0: Takže máte zkušeností víc než dost, že jo?
1: Víc než dost.
0: A s tímhletím.
1: A bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
0: Všechno napsat na papír, aby bylo dáno
1: ano,
0: prostě a zapsáno.
1: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
0: takže i když to bude
1: s přáteli
0: cokoliv, tak radši zapsat prostě.
1: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
0: Pak no jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
1: Velký, no, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
0: Ano, ale... ano.
1: Tak, to je tak.
0: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
1: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle, takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost a uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak tři dny volná, jako pracovní tři dny, jo. Ono to bylo i sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty tři dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty tři dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, že si klidně ty tři dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někde na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce a nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, no. No, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná bylo něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih, kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všech.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, co můžu říct.
0: Určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí, někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano. Ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to tak bude
0: budeme
1: třeba...
0: budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: zač. Bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vám se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Já těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. S tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc moc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky. Uh-huh. A tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: Půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí.
0: Uh-huh.
1: No, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili, a teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to, ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Uh-huh.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50
0: tisíc. Jo, jo, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali,
0: uh-huh.
1: No ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo,
0: uh-huh.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola.
0: Jo, jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi
0: jo?
1: Mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsou sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: Nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo, a věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale no, o to by byly to věci v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat a stane se.
1: Já věřím tomu, že není ulhaná známí, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Ví si to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry, někdy tak, jak tak se žerou povídá, se zase na to narazí. Já říkám, když to už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka, v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v Noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý, abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ, no a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu? A pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: poté, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav Uhlás, já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav Uhlás, že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhláře, Strojanovic Bystrého a naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct. A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo a můj tatínek,
0: ano,
1: Jaroslav Uhlás z Bystrého Strojanovic,
0: no,
1: je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu. Tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo a o nějakou nevím, dohodu, jak, která se nedodržela, jo, nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu. A můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi. Lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo,
1: kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, že já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak,
0: nepovedlo,
1: se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já jo, nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni, ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi do
0: celé vaší rodině,
1: Bystrého,
0: ano,
1: aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janu a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a no a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka. A prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím...
1: Nemůžu,
0: když mluvíte mimo téma, paní

0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste
1: ano,
0: se psali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva, tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože jsem měla, nebo mám jedinýho bratra a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. To jsou ty bolístky. Všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Pani Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence. Ano. Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Hmm. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na prahu nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátčí příběh.
0: Ano, povězte.
1: ...k tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. On tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité. To je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo? Nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch, co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzdali, tak přece nebudeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš, tady bychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a
1: bohužel lidi se mění třeba někdy
0: hodně. A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květ. No a krátce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Boletická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už šel, už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak, když už se upravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak, protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt se neměl k tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano,
1: protože
0: ano, ano.
1: On asi, jestli si to někde ověřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak
0: doplatil všechno nakonec, teda jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem
0: ano,
1: mu půjčila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem mu chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože ano, když byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
0: Rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: Rozumím tomu, že to
1: nemám
0: tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a už vás netáhne k tomu, abyste si nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou: kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
1: No,
0: což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v Noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já, pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné, jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. My s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na 2 roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice. Což barák jako spláchlo. No a pak se tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišlo s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000, jako chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak, už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy
1: jo.
0: Musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože ví, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne,
0: tak,
1: opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já si to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. příběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
0: Už se neobjevovali.
1: Jako tě, jako. Hmm. Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, který jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém.
1: Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístek napsala, jestli jsi na kromě děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale to už peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy. Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No, pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz, a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí, a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. Pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky, v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: a lásku. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte. Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepání,

0: ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopírů, pavouků a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 16:30. Já jsem slyšela slovo 16:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Otvrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen dvě stará čísla Světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě, úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod dvěma duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl's. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ibristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ibrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.